0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průře svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond píseň opěvující sladkou Karolínu napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v Mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila

strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

0: Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Beco. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý tro.
1: Love on the rocks, ain't no surprise.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného desetiminutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý Globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii Prince Kalafa, Nessun Dorma, z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karisim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka já jsem ona dělal, čičo. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu.
0: Ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli může znát stát, jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to moc,
0: ale
1: ne?
0: Zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače
1: našem
0: archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mne poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík, člověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, mm-hmm. jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Star Dance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od dřív. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil. Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Star Dance
1: nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, jako tak to víš, jako vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík, hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Töpfr. Aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování, anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady je Anna Písek, zdravím vás a oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky.
4: Vašek jde.
2: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No tak, děkujeme.
2: Brno taky, Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme
9: Ačko,
2: pěkně,
4: děkujeme.
2: Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Joža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Joža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Tady je posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že? To je taky zpěvačka slavná.
3: No, z moderní, no.
1: Trošku, že ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Ne.
2: Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: Zůstalo to tam?
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláda vrátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou

0: horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
3: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
2: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
3: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
2: A toho si ona veme?
3: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
2: no,
3: že
2: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
3: Ano, můžou určitě každopádně.
2: A kde to bude?
3: Je to prosím tě www.strašidlonazamku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
2: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
3: Jo, taky o tanci.
2: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu kapradiny.
3: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady vedle sebe.
1: Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: já vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
5: Tady je Jirka Srdčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
5: Je
1: co
5: to
1: si
5: těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
5: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Tady je Vašek Drumburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
6: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
6: A se vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
7: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
7: A dáme si...
1: B. A víte, že jste měli rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
7: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
8: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
9: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
8: Počkej, ty jsi někdy tančil?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
8: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Wolšovou nohu, ale nevadí.
9: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
8: Tomu všichni věříme.
9: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
8: Jo.
9: Pro pokročilé při diskotékách.
8: Jo, a co se tam prosím tě učí?
9: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
8: To všichni umíme.
9: Jo?
8: Smím prosit, milostivá paní.
9: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
8: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
9: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
8: A co to je krmit uši?
9: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás na dýze jasný.
8: To je takové původní.
9: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
8: Jo, ale proč?
9: Depeš, vole.
8: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
9: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
8: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
9: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
8: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
9: Při čem?
8: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
8: Ne, to je něco jiného.
9: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví a nefiltry šminky piškoty Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a flitry a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
2: No, erotický původ to má kdekdo. Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
2: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
2: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
2: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
2: To bych musel být blázen. Si radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
2: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
2: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
2: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
2: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
2: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
2: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
4: No, ale to ne je to, to není...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane diskjokej.
4: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
4: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
4: Ano,
1: do
4: poslouchej,
1: rýmu.
4: Proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
4: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
4: Ahoj.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na silnici u Ostrova na Karlovarsku začne v polovině července dopravní omezení. Vedení Chomutova plánuje obnovit vyhořelou restauraci Dřevák v původní podobě. Novou zmocněnkyní pro romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Stejskalová. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Mezi Ostrovem a Karlovými Vary pokračují v blízkosti silnice 1/13 práce na rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky. Stavbaři postupně upraví odbočovací a připojovací pruhy ve směru na obce Bor a Lesov. V první polovině července práce výrazně omezí tranzitní dopravu. Kvůli stavbě bude doprava svedená ze 4 do 2 jízdních pruhů. Podle oblastního ředitele ředitelství silnic a dálnic Lukáše Hnízdila jsou úpravy nutné, protože stávající křižovatka je nebezpečná.
3: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
2: Chomutovská radnice chce obnovit vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře v původní podobě. Náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever nevyloučil ani řešení širšího okolí bývalé restaurace.
4: Kladíme se k variantě obnovit ten Dřevák v té verzi, v jaké byl, s tím, že ještě možná využijeme té příležitosti a pojmeme celé to okolí toho zadního vstupu jako nějak koncepční.
2: Restaurace vyhořela letos na začátku května a škoda je přes 25 milionů korun. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude ode dneška Edita Stejskalová. Rozhodla o tom vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucii Fukovou. Ta minulý týden rezignovala kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Stejskalová dřív působila jako sociální pracovnice nebo ředitelka neziskové organizace. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký minister financí Scott Bessent uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do své země. Sport. Fotbalista Filip Panák se přesune z A týmu pražské Sparty k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil z druhé nejvyšší soutěže, bude 30-letý stoper a někdejší kapitán plnit roli mentora. Vedení Bohemians 1905 se rozloučilo s dvojicí hráčů, útočníkem Jusufem Hilálem a záložníkem Robertem Hrubým. To Teplice a Olomouc zahájili přípravu na nový ročník.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne se při zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky nebo bouřky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. V kalendáři najdeme datum 23. června, je úterý a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já pro vás otevírám naše dnešní dobré ráno a hned na začátek prozradím, že hudebně ho odstartujeme s písničkami od skupiny Lucie a zpěvačky Marty Kubišové. V ranní anketě Ahoj rádio se nám děti pokusí vysvětlit, co je to hologram, a v prvním ranním příspěvku vám povíme o nových testech českých vědců, kteří si položili jednu otázku, co kdyby jednou domy nerostly z cihel a betonu, ale jen z konopí. Čeští vědci teď zkoumají nové způsoby, jak právě konopí využít co nejvíc při stavbě domů. Testují z této rostliny například izolace, tvárnice i deskové materiály. A víc uslyšíte už za pár minut v Dobrém ráno, které právě teď začíná. Tak hezký poslech a dobré jitro, je 5:05.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to hologram?
1: Že se třeba něco promítá a vypadá to jako živý.
2: Je to takový graf, do jakého se zapisuje.
3: Píše se do novin.
4: Hologram je takové jako spektrum, které my vidíme, ale jako nedá se na něj šáhnout.
5: Hologram je film?
6: Program. Holá hlava.
7: Že je někdo nahatý.
8: Holubník. Že když je někdo ve vesmíru mrtvej.
9: To se je to nějaký divný.
10: Když někdo někoho namaluje.
11: Když promítají neživí lidi.
12: Je to kravina.
13: Někoho nahatýho namalujou.

0: počasí.
1: Je čtvrté na 6 a 2 minuty a krásné úterní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes máme polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia a bude nadále teplo, srážky se vyskytnou pouze ojediněle. Dnes tedy čekejme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti jen výjimečně přehánky nebo bouřky a večer se pak vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 22 až 25 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž, ta je střední na 2. stupni.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: skupina Holky se zapsala do našeho ranního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 9 minut bude 17:30. Také čeští vědci vyvíjejí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
1: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
2: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
1: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
2: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
1: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
2: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
1: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
2: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychleji, než třeba v případě dřeva.
1: Pak tu jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
2: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
1: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
3: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
1: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj měl v loňském roce nejnižší důchody i vysoký podíl předčasných penzí. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu činila celkem 20 329 korun. Bylo evidováno 76 962 příjemců a muži pobírali v průměru o 2075 korun více než ženy. V Habartově na Sokolovsku slavnostně zprovoznili cyklostezku z Lítova k inline dráze kolem jezera Boden. Stavební práce stály zhruba 13 milionů korun, z toho 11 milionů je z operačního programu Spravedlivá transformace. Vítězem soutěže Vesnice roku 2026 v Karlovarském kraji je Hroznětín. Hodnotitelskou komisi především zaujal koncepční rozvoj města a aktivní zapojování obyvatel do důležitých rozhodnutí. Dál taky

0: Například široká nabídka služeb pro rodiny, děti i seniory, bohatý spolkový a komunitní život. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří včera protestovali kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Nejméně 13 lidí zemřelo a další desítky jsou zraněné po výbuchu v katarském závodě na zpracování zkapalněného zemního plynu. K explozi v komplexu Ras Laffan došlo ve chvíli, kdy pracovníci obnovovali provoz, který byl zastavený od března po íránském útoku. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. A dneska bude polojasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je částečně uzavřená ulice 5. května u hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do úterního rána se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a jsme rádi, že i dnes jste spolu s námi. Máme pro vás písničky od Leony Machálkové a Petra Spáleného, nabídneme výběr očekávaných událostí a přidáme i několik pozvánek nejen za kulturou. Tak ať se vám hezky vstává do úterního rána. Je 5:30.

0: Přejeme vám ranní pohodu spolu s naším hudebním proudem, který obsadila písnička Petra Spáleného, který i ve svém vyšším věku stále aktivně vystupuje po boku kapely Apollo Band. Také posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, dnes je 23. června a co se očekává? Tak poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by v případě schválení hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance NATO v Ankaře. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholovém fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví výsledky druhého kola přijímacího řízení. Organizace Cermat je zveřejní v systému DIPSY a školy je vyvěsí také na svých webech. Druhého kola se účastnilo přes 12,5 tisíce zájemců. Neúspěšní uchazeči budou moct od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. A okresní soud v Břeclavi dnes zřejmě rozhodne v případu smrti 12-letého chlapce, na kterého v květnu roku 2024 spadla na hřišti branka. Z usmrcení z nedbalosti viní žalobkyně tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav Luboše Nováka, který podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil. Muž vinu odmítá, řekl, že neporušil žádnou pracovní povinnost. Hrozí mu až 6 let vězení. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. V Karlovarském kraji je polojasno, teploty se pohybují mezi 14 až 17 stupni Celsia a dnes očekávejme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, jen výjimečně přehánky nebo bouřky a večer se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 22 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž ta je dnes na druhém stupni, tedy střední.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
3: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
2: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: písničkou Kapradí kapela Činasky na rádiu vašeho kraje. No a písnička za písničkou vyplňuje začátek našeho ranního vysílání s datem 23. června. A pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, tak si pojďte teď poslechnout naše dnešní tipy. Třeba si z nich vyberete.
1: Tipy pro volný čas.
0: Technická poradna pro seniory se otevře od 9 do 12 hodin v městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí, jak třeba obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. V Mariánských Lázních pokračuje festival Jazzové lázně. Na nádvoří domu Chopin zahraje od 7:30 večer Rakovnický Brass Band. Kapela hraje Dixieland a energickou jazzovou hudbu 20. a 30. let minulého století. Místo, kde se zpracovává františkolázeňská slatina, uvidí zájemci při tematické prohlídce. Sraz je ve 14 hodin u Lučního pramene ve Františkových Lázních. Místo je třeba si rezervovat v hotelu Pavlik. V oáze Jenišov u Karlových Varů se od 18 hodin uskuteční večer s kvantovým fyzikem Janem Rakem. Zájemce provede fascinujícím světem současné vědy a ukáže, proč dnes někteří vědci přemýšlejí o realitě, vědomí i vesmíru způsobem, který překračuje tradiční hranice mezi fyzikou, filozofií a spiritualitou. O hudební doprovod se postará písničkářka Kiara. Obří světelně zvuková socha I Wanna Be bude dnes představena u Karlovarské galerie umění. Slavnost začne ve 20 hodin. O hodinu později sochu odhalí a představí její autor, plzeňský umělec Benedikt Tolar. Dílo tvoří sloup, sestavený ve 4 patrech z 32 starých van. Socha bude k vidění celé léto a stane se součástí festivalu Vary září. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. A k vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Legendární Angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Oprava silnice u Tatrovic zřejmě skončí dřív. Skupina Accolade chce dál investovat v Karlovarském kraji a hledá nové příležitosti pro rozvoj průmyslových areálů. Odboráři České televize a Českého rozhlasu se sešli s vládou, řešili změny financování. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Silničáři dokončují rekonstrukci komunikace u Tatrovic na Sokolovsku. Na silnici z Vřesové je už nový asfaltový povrch, teď dělníci upravují její okolí. Kvůli uzavírce se musí jezdit po 25 kilometrů dlouhé objízdné trase přes Nejdek, Novou Roli a Chodov. Místní ale můžou využívat upravenou lesní cestu. Modernizace měla být hotová v srpnu, ale podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Vojtěcha Vaňka zřejmě skončí dřív.
4: Nejde pouze o nový povrch vozovky, ale o komplexní úpravu celého úseku tak, aby komunikace byla bezpečnější, stabilnější a lépe připravená na další léta provozu. Počátkem července plánujeme jednat s místně příslušným stavebním úřadem o povolení předběžného užívání komunikace tak, aby mohl být úsek znovu zprovozněn v co nejkratším možném termínu.
2: Průmyslové parky v Karlovarském kraji mají podle skupiny Accolade dál růst. Firma za posledních 13 let investovala do areálů v regionu asi 20 miliard korun. Dalších 10 miliard vložili do svých provozů nájemci hal. Společnost podporuje rozšiřování stávajících závodů a zároveň hledá nové projekty. Vedle lokalit v Chebu, v Ostrově a Karlových Varech se chce zaměřit taky na průmyslový park u Starého Sedla, říká výkonný ředitel skupiny Accolade Milan Kratina.
5: My se prioritně teď zaměřujeme na růst těch společností, které už přišly a třeba jako expandují, protože i to je jako důležitá součást té naší práce, ale samozřejmě jako věříme tomu, že mohou přijít i jako další nové, ale zase musí to být s rozvahou v tom, aby se ten trh práce už nenapnul hodně.
2: Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují, do obsahu zasahovat nechtějí, média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní s odboráři dál jednat, říká předseda SPD Tomio Okamura.
6: Debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
2: Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy Unie tuto skupinu hostí od převzetí moci před 5 lety. Víza mají platit pouze jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že se setkání zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Lidskoprávní organizace varují, že by takový postup mohl Afgánce vystavit riziku a podkopat základní hodnoty Unie.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/20 v úseku mezi Bečovem nad Teplou a Krásným údolím v části Nové Domky je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Provádějí se tam stavební práce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Minuty po 6. hodině a úterní dobré ráno už je v plném proudu a pokračuje dál písničkami, co nestárnou od Valdemara Matušky a Marie Rotrové. Po nich se dozvíte, kdo bude slavit narozeniny a kdo svátek. S plzeňskými meteorology dáme řeč o počasí a taky se zaměříme na dálniční známky a řekneme, na co si dát pozor při nákupu. Tak ať se máte s námi hezky, dobré jitro.

0: písničkou od Marie Rotrové jsme se dostali k 6. hodině 11. minutě a s vámi a pro vás Český rozhlas z Karlovy Vary. Dnes je 23. června a máte-li narozeniny, tak vám posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. A komu ještě budeme blahopřát? Česká modelka a farmaceutka Jana Doleželová slaví 45. 61. narozeniny slaví český zpěvák a kytarista Ota Hereš, známý například ze skupin Alkohol a Harley. Český režisér a producent David Ondříček slaví 57. narozeniny a velšská zpěvačka, příležitostná herečka Duffy oslaví 42. narozeniny. Na dnešní den připadá Mezinárodní olympijský den a svátek má Zdeňka. Toto ženské křestní jméno má slovanský původ, bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav, respektive Zděslava, a z těchto jmen se tedy vykládá jako zdeslavná, nebo vytvářející slávu, anebo oslavující své dílo. Tak všem dnešním oslavencům jen to nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je 7:15 a v úterním dobrém ráno nám předpověď počasí přináší meteoroložka Petra Polívková. Já vás zdravím a vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím otevíráme úterní ráno?
2: Tak v tuto chvíli máme skoro jasno až polojasno a teploty se nám pohybují kolem 16 stupňů Celsia.
1: A jaké počasí pak máme očekávat přes den?
2: Trošičku se nám ochladí oproti těm minulým dnům, ale i nadále bude velmi teplo a srážky by se měly dnes objevit už jen výjimečně. Ráno a dopoledne bude polojasno nebo skoro jasno, kolem poledne a odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost, to znamená až oblačno, a mohou se výjimečně s malou pravděpodobností objevit přehánky a večer se nám opět postupně vyjasní. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 26 až 29 stupni, na horách tam by mělo být mezi 21 až 24 stupni a bude nám bát slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
1: Říká meteoroložka Petra Polívková, které děkuji za předpověď a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: V dobrém ránu zaspíval i zapískal Marek Ztracený a za 8 minut bude 6:30. Tak pokud se chystáte letos na dovolenou k moři autem, je dobré vědět, kde koupit dálniční známku, aby nebyla předražená. Určitě se také vyplatí vědět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak platí mýtné. Je tu druhý díl našeho letního cestovatelského seriálu, tentokrát o dálničních známkách.
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. Existují i neoficiální prodejci, překupníci. Tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se připočítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: A pak jsou tu podvodné weby. Tam kupující o peníze může úplně přijít a známku ani nedostane. Hodně Čechů se i letos chystá autem do Chorvatska. Tam ale dálniční známky nejsou. Platí se tam mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Každých 100 metrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary vytvořily pravidla pro přidělování nových městských nájemních bytů. Při výběru budoucích uživatelů bytových jednotek zohlední jejich věk a profesi. Zvýhodní taky zdravotníky, záchranáře nebo policisty. Průmyslové parky v Karlovarském kraji mají podle skupiny Akolej dál růst. Firma za posledních 13 let investovala do areálů v regionu asi 20 miliard korun. Dalších 10 miliard vložili do svých provozů nájemci hal. Společnost podporuje rozšiřování stávajících závodů a zároveň hledá nové projekty. V Praze začala olympiáda dětí a mládeže. Karlovarský kraj bude na 23. ročníku největší multisportovní akce v České republice reprezentovat 206 sportovců. Největší medailové naděje se očekávají v atletice, cyklistice, plavání a stolním tenisu. Ve vazební věznici Pankrác v Praze včera lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Ta byla v této věznici před 76 lety popravena po vykonstruovaném komunistickém procesu. Vzpomínka se konala přímo v místě, kde ji komunisti v roce 1950 popravili. Ukrajinské drony zasáhly centrum kosmického spojení v Dubně v Moskevské oblasti. Potvrdil to ukrajinský generální štáb. Rakety dopadly do Voroněže, kde silně poškodili tamní podnik na výrobu elektroniky do ruských raket. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi z

0: Bulovce. A dnes bude polojasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno přejeme všude tam, kde nás posloucháte. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary a spolu s námi můžete vstávat, obědvat i usínat a každopádně si užívat každý den ve společnosti krásných písniček a také informací a zpráv, hlavně tedy z našeho regionu. A poslouchat nás můžete nejen analogově, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání nebo ze satelitu přes družici Astra a nebo třeba na internetu na webu vary.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Je 7:30 a následující další minuty nám zpestří písničky od Ondřeje Látka a také Věry Špinarové. No a nevynecháme samozřejmě ani kalendárium. Buďte s námi, hezké ráno.

0: dnes v úterý 23. června je vaším ranním společníkem a průvodcem Český rozhlas Karlovy Vary. Posloucháte náš ranní program a možná by vás mohlo zajímat, kdo bude hostem dobrého odpoledne. Tak já prozradím, že krátce po 15. hodině si budeme povídat s hudebníkem a zpěvákem Janem Nedvědem mladším, který vystoupí se skupinou příbuzní v Lidovém domě Karlovy Vary. No a kdy proběhne koncert a co návštěvníkům nabídne, jaké písničky uslyší, tak to všechno se dozvíte dnes odpoledne po 15. hodině. Za 4 minuty bude 6:45 a po písničce nás čeká předpověď počasí, tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45, pardon, a v dobrém ránu přinášíme předpověď počasí. Tak venku máme skoro jasno až polojasno, teploty se nám pohybují kolem 16 stupňů Celsia a nadále bude teplo a srážky se objeví už jen výjimečně. Čekejme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu, kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, večer se pak vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty po vyskočení na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž, to je dnes na 2. stupni, tedy střední.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Secession.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman. První ženy zdolaly druhou nejvyšší horu světa přesně před 40 lety v roce 1986. Na vrcholu obávané K2 stanuly Polka Vanda Rutkiewicz a francouzka Liliane Barrard.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil 1-0!
3: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Před 15 lety odešel tento švihák v baloňáku a s doutníkem v puse.
5: Poručí Kolombo, policie, vraždy.
3: Americký herec i s českými kořeny, Peter Falk, bylo mu 83.
5: Ale vy jste hned viděl, kdo jsem, pane, neuvěřitelný.
3: Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii.
6: The British people have voted to leave the European Union.
3: Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Ozbrojená vzpoura polovojenské Wagnerovy skupiny, vedené Jevgeniem Prigožinem proti vedení ruské armády, vypukla před 3 lety. Wagnerovci obsadili Rostov na Donu a Voroněž a zahájili pochod na Moskvu. Putinovi asi do smíchu nebylo a hovořil o dýce vražené do zad. S Prigožinem pak později spadlo letadlo. Náhoda? Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75.
7: Výlety.
3: 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích. Pavel Kudrna.
8: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
3: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary vyberou nájemníky městských bytů podle nových pravidel. Karlovarský kraj spustil soutěž o vstupenky na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Organizace Cermat zveřejní výsledky druhého kola přijímaček na střední školy. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary vytvořily pravidla pro přidělování nových městských nájemních bytů. Při výběru budoucích uživatelů bytových jednotek zohlední jejich věk a profesi. Zvýhodní taky zdravotníky, záchranáře nebo policisty. Zájemce o nové nájemní byty začne bytový odbor úřadu města vybírat v první polovině července, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: My jsme se snažili o maximální transparentnost. Doufejme, že se nám to povedlo a parametry jsou schváleny. 3.8. bude zahájeno v podstatě možnost podávání žádostí o přidělení nájemního bytu a pak už to bude v rámci bytové komise, aby vybrala ty správné nájemníky.
2: Pravidla pro přidělování nových nájemních bytů schválili zastupitelé. Pro nové nájemníky město připravuje více než 70 bytů. Karlovarský kraj připravil pro své obyvatele soutěž o volné vstupenky na filmová představení v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO mohou od 22. do 26. června lidé s trvalým pobytem v regionu vyplnit online formulář na webových stránkách Karlovarského kraje a správně odpovědět na 3 otázky týkající se letošního ročníku festivalu. Každý z výherců se pak může těšit na 2 vstupenky na vybrané filmové představení. Lístky budou přidělovány podle pořadí do určených správných odpovědí. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat zveřejní výsledky, budou v elektronickém systému DIPSY a nebo u škol. Nejvíce uchazečů ve druhém kole se hlásí na učiliště s výučním listem, pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Přijímací řízení pokračuje dál, 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
2: Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 v Boči u Stráže nad Ohří na Karlovarsku jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Yeah. Jak předejít výskytu divokých prasat ve městě, anebo co dělat, když se s divočákem ve městě potkáte? Tak o tom všem budeme mluvit už za čtvrt hodinky v našem vysílání, které vyplní taky anketa s dětmi Ahoj Rádio a písničky, co nestárnou od Pavla Bobka a Dalibora Jandy. Také co vám krásně poslouchá, máme 4 minuty po 7 hodině.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písnička.

0: sebe.
1: Třeba, když to je čert, aby viděli, kdyby běželi přes ně tam vzadu myši, aby je viděla.
2: Když jde přes silnici kočka z lesa, tak aby viděla, jestli jede auto nebo ne.
3: Kdyby se chtěli mazat.

0: Tak já doufám, že vás před chvílí potěšila v našem vysílání ranní anketa s dětmi Ahoj Rádio. A přejeme vám po ránu dobrou náladu. Dnešní obloha je jasná až polojasná, teploty se pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia a nadále bude teplo, srážky se objeví už jen výjimečně.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na osm a dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty povyskočí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré. A biozátěž, to je dnes na druhém stupni, tedy střední.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Cestu si k nám našla také zpěvačka Lucie Bílá a za 10 minut bude 7:30. Výskyt divokých prasat v zastavěných částech měst je stále častější. Například město Sokolov nechalo před pár dny zastřelit divočáka, který se opakovaně pohyboval v okolí Jelínkovy ulice a vracel se do blízkosti obytné zástavby. Krajský úřad Karlovarského kraje teď připravil informační leták. Lidé se v něm dočtou, co nemají dělat, pokud nechtějí časté návštěvy prasat ve svém okolí. A já teď ve vysílání zdravím po telefonu mluvčí úřadu Jitku Čmokovou. Hezké dobré ráno přeji.
1: Krásné dobré ráno, je už do studia vám i všem posluchačům.
0: Tak prozraďte, v jakých městech v kraji se divočáci opakovaně objevují?
1: Tak zvýšený výskyt černé zvěře je téměř po celém území Karlovarského kraje. Ale je pravdou, že odbor životního prostředí řešil výskyt divočáků zejména v intravilánu obcí Březová na Sokolovsku nebo v Libavském údolí nebo v Mírové, ale víme o zvýšeném výskytu třeba i u pramene Natálie u Františkových lázní.
0: A jak je tedy možné výskyt černé zvěře ve městě omezit?
1: Existují samozřejmě doporučení, kterými je možné snížit výskyt divočáků ve městech a obcích. Mezi ně patří třeba zabezpečení odpadků v uzavíratelných popelnicích. Lidé by neměli volně vyhazovat potraviny, nepřikrmovat prasata ani jiná zvířata, skladovat ovoce a zeleninu v uzavřených objektech. Měli by mít i zabezpečené pozemky, ploty, ohradníky nebo jinými zábranami. A samozřejmě by se měli v lesích chovat ohleduplně a tiše, aby nenarušovali přirozené prostředí zvířat.
0: Můžete poradit, co dělat, pokud se tedy s divokým prasatem setkáme?
1: Já vím, že to lehce říká, člověk se vidí vyset na prvním stromě, na který se dokáže vyškrábat, ale v takovém případě by se měl snažit člověk zůstat v klidu, nepřibližovat se, nesledovat prase, určitě nefotit a pomalu se vzdalovat. Takový doporučený odstup je mezi 30 až 50 metry.
0: Divoká prasata postihuje pseudovsteklina, která může být přenosná na psy a další zvířata. Tak jak by se měli chovat pejskaři, aby své zvíře ochránili?
1: Základním předpokladem je tedy mít svého psa na vodítku a pod kontrolou a taky samozřejmě zabránit kontaktu psa s divočákem, ale i uhynulými kusy zvířat. Pseudosteklina je totiž téměř vždy smrtelná a bohužel na ní neexistuje vakcína.
0: Karlovarský kraj podporuje odlov černé zvěře. Řekněte, jakým způsobem?
1: Karlovarský kraj poskytuje dotaci na odlov minimálně 3 kusů černé zvěře, a to za pololetí, kdy příjemce je vždy lovec s povolenkou k lovu s oprávněním pro příslušnou honitbu. A ta výše dotace je potom 1000 korun za ulovený kus.
0: Říká v dobrém ránu mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková, které děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, všichni se opatrujte, buďte na sebe opatrní. Naschledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj měl v loňském roce nejnižší důchody i vysoký podíl předčasných penzí. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu činila celkem 20 329 korun. Bylo evidováno 76 962 příjemců a muži pobírali v průměru o 2075 korun více než ženy. Habartově na Sokolovsku slavnostně zprovoznili cyklostezku z Lítova k inline dráze kolem jezera Boden. Stavební práce stály zhruba 13 milionů korun, z toho 11 milionů je z operačního programu Spravedlivá transformace. Vítězem soutěže Vesnice roku 2026 v Karlovarském kraji je Hroznětín. Hodnotitelskou komisi především zaujal koncepční rozvoj města a aktivní zapojování obyvatel do důležitých rozhodnutí. Dál taky například široká nabídka služeb pro rodiny, děti i seniory, bohatý spolkový a komunitní život. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří včera protestovali kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa veřejnoprávně. Nejméně 13 lidí zemřelo a další desítky jsou zraněné po výbuchu v katarském závodě na zpracování zkapalněného zemního plynu. K explozi v komplexu Ras Laffan došlo ve chvíli, kdy pracovníci obnovovali provoz, který byl zastavený od března po íránském útoku. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. A dnes bude polojasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do 23. červnového rána a na dnešek připadá Mezinárodní olympijský den, který byl ustanoven roku 1948 na již dřívější podnět Pierra de Coubertina, který znovu obnovil olympijské hry. Prosadil jej Mezinárodní olympijský výbor jako den, který připomíná podstatu olympijských her jako takových a hlavně fair play. Tolik malé připomenutí, je 7:30. A s písničkou od Petra Muka vplujeme opět znovu zpátky do našeho hudebního proudu a taky si počkejte na naše dnešní listování regionálními novinami. To nejzajímavější z nich pro vás připravuje Dana Jelínková.

0: Za 6 minut bude 7:45 a pokud vás zajímá dění v našem regionu, jste ve správné společnosti a správném čase spolu s námi. Je tu pravidelný přehled tisku a úterním vydáním regionálních novin listovala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše?
1: Dočtete se, že do české přírody se vrací kočka divoká. O jejím životě se toho ale stále příliš neví. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky s podporou Agentury ochrany přírody a krajiny proto pomocí GPS obojků sledují pohyb jedinců, kteří se v posledních letech objevují v západních a jihozápadních Čechách. Po loňském monitoringu v Doupovských horách vybavili letos vysílačkami další kočky divoké v chráněné krajinné oblasti Český les. Letošní odchyt dvou samic umožní vědcům poprvé detailněji sledovat i jejich prostorové nároky. Do výzkumu kočky divoké se může zapojit také veřejnost. Vědci uvítají každé hlášení o pozorování této šelmy.
0: Co se dočteme v deníku Právo?
1: Karlovy Vary začnou nabízet zahrádky v nově vybudované zahrádkářské kolonii na Zlatém kopečku. Vznikne v ní 83 samostatných zahrad napojených na vodu i elektřinu. Jak uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci, práce na úpravě rozsáhlého pozemku začaly loni. Město do vybudování kolonie investovalo bezmála 38 milionů korun. Magistrát počítá jednak s jejich pronájmem, ale také s přímým prodejem zájemcům. Z 83 zahrádek by mělo jít 55 do pronájmu a 38 do prodeje. Stát osekal hlavní dotace na zateplování a moderní vytápění a část výpadku teď nahrazují obce. Lidé mohou získat například až 150 tisíc korun na tepelné čerpadlo, 50 tisíc na solární panely nebo dokonce 300 tisíc na stavbu rodinného domu.
0: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
1: Připomenout osudy žen, které zahynuly během druhé světové války ve svatavském ženském koncentračním táboře, má pietní místo, které vzniká na hřbitově v Sokolově. Vyroste v prostoru společného hrobu za zdí směrem k frekventované ulici Karla Havlíčka Borovského. Právě tady byly s největší pravděpodobností pohřbeny ženy, které zemřely při pochodech smrti v roce 1945. Místo bude obehnáno nízkým plotem a osazeno uměleckým artefaktem. V kritickém stavu zůstává v plzeňské nemocnici jeden z trojice parašutistů, které tam v neděli dopravili záchranáři po tvrdých nárazech při přistání u fotbalového hřiště a koupaliště v Rokycanech. Tandemové padáky se podle svědků dostali do problémů po nečekaných porivech větru. Se čtvrtým zraněným letěl vrtulník z Rokycan rovnou do nemocnice v Praze.
0: Tak to byl přehled článků v regionálních novinách a Dana Jelínková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: A krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a příjemný letní den je před námi. Bude polojasno nebo skoro jasno. Kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky. A večer se vyjasní. Denní maxima dosáhnou 26 až 29 stupni Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A biometeorologická předpověď hlásí druhý stupeň, tedy střední zátěž. Tak nezapomeňte dnes dodržovat správný pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. A určitě nenechávejte děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště tedy v zaparkovaných automobilech. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Pohledy z nebe jsme seběhli spolu se zpěvačkou Terezou Kendlovou a už se k nám blíží 8:00 a další zprávy z regionu i ze světa. No a také nezapomeňte na pořád Alex a host, který vysíláme dnes po 13:00. A my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13:00.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Opravy silnice omezí do konce prázdnin dopravu mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří na Chebsku. Lanovky v Karlových Varech jsou ještě dnes mimo provoz. Technici je musí zkontrolovat. Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. A čekejte polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří na Chebsku začíná oprava silnice první třídy. Práce na 5-kilometrovém úseku potrvají do konce prázdnin. Silničáři tam vymění mikrokoberec, který zlepší protiskluzové vlastnosti vozovky a prodlouží životnost starého asfaltu. Zároveň tím zacelí drobné trhliny a ochrání tak silnici před předčasným zničením. Provoz je v místě kyvadlový, dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Práce na silnici 1/6 budou probíhat ve 4 etapách a přinesou částečné i úplné uzavírky. Provoz bude vedený kyvadlově a řízený pracovníky stavby nebo semafory. Uzavřené budou také nájezdy a sjezdy u Klesti a Cetnova a proto řidiči musí počítat s objížďkami.
3: Řidiči můžou místo obět v jednom směru přes dálniční sjezd u Pomezí nad Ohří, v opačném směru pak přes Chlumeček. Lanovky Imperial a Diana v Karlových Varech jsou mimo provoz. Dopravní podnik je na 2 dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují brzdy, říká vedoucí lanovek Tomáš Gazárek.
6: Budou se tady provádět brzdní zkoušky na lanovkách, všech brzd, ve všech situacích, najíždění na bezpečnostní koncový vypínač v plné rychlosti, takovýhle všechny zkoušky, které jsou možné, tak se budou provádět a pak se ještě bude druhý den provádět kontrola legislativy.
3: Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejmín cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou zítra. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evy Dekroa z ODS návrh poškodí hlavně vyživované děti.
7: Ne všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují, za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
3: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit. Sport. Čeští fotbalisté si na mistrovství světa naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka dnes odcestují do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Národní tým o tom informoval na sociálních sítích.
4: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně objevit přehánky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 210 u Jindřichovic na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak jestli pak už jste někdy slyšeli o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A taky vás pozveme do Chebu, kde v prostorách Chebského hradu ožívá v těchto dnech příběh zavražděného vévody Albrechta z Valdštejna. Západočeské divadlo tam uvede inscenaci Valdštejn v noční košili. Počkejte si na to i na plzeňské meteorology. Je 8 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje dál písničkami od Brontosauru a Petra Nováka, tak ať máte prýma den.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Rádia vašeho kraje, jehož součástí je také předpověď počasí, a to nám ve čtvrt na devět přináší meteorolog Pavel Kopeček. Já vám přeji pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak na jaké počasí se máme dnes připravit?
2: Tak určitě to bude poměrně příjemné, očekáváme, že bude skoro jasno, polojasno, ráno ještě tady by mohly být nějaké mlhy, ale ty se brzo rozplynou. Během poledne a odpoledne pak při přechodně zvětšené oblačnosti, zejména v Krušných horách, by se dala očekávat nějaká ojedinělá přehánka. Večer se pak ale zase vyjasní. Teploty, které se teď pohybují kolem 21 stupňů, vystoupají během dne na 26 až 29 a vítr bude vát jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak před námi je příjemný letní den a co nám přinese ten zítřejší den?
2: Tak ještě méně oblačnosti, bude jasno, skoro jasno, a to během, jak během noci, tak během zítřka, i když během zítřka by mohlo být i nějaké polojasno. Teploty po ránu 16 až 13 stupňů Celsia a během dne 28 až 31 stupňů. Srážky žádné neočekáváme, vítr jenom slabý, proměnlivý nebo severních směrů.
1: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Pavel Kopeček. Moc vám za to děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Tak ať už máte na dnešek jakékoliv plány, užijte si ho v naprosté pohodě a nadále s námi. Za 10 minut bude 8:30 a teď pojďme do Chebu. Hradní příkop Chebského hradu se stává dějištěm inscenace, kterou připravilo Západočeské divadlo Cheb. Jmenuje se Valdštejn v noční košili a jak uvedla dramaturgyně Marie Nováková, je satirickou jízdou napříč staletími, která mapuje vztah slavného vévody a města Chebu. Inscenace je v těchto dnech určena převážně školákům a na jednu ze zkoušek se zašel podívat a popovídat si s režisérkou Zuzanou Burjanovou náš redaktor Josef Šorfa.
1: Obraz pátý, Valdštejnské slavnosti.
2: Současnost.
3: V případě hraní venku je vždycky nevyzpytatelné počasí. My se musíme vyrovnávat s různými meteorologickými nástrahami, ale myslím si, že Valdštejn v noční košili, to drama vyniká v prostorách, které jsme proto zvolili, což je Chebský hrad.
4: Jak se lidé dozví, jestli představení bude nebo ne, když to bude tak na hraně krápat?
3: Vůbec to netuším.
4: Takže to bude nejspíš drama do poslední chvíle. Počítáte s přesunem do divadla, kdyby se počasí nevyvedlo?
3: Ne.
4: Vy tu hru budete uvádět celkem tuším 9krát, nepočítaje generálku. V roli vraha Valtra Deverua uvidí diváci Samuela Gondu. Valdštejna pak uvidí lidé dokonce hned několikrát, a to v podobě Pavla Richty, Petra Németa, Jindřicha Skopce, Jiřího Švece, píšete dokonce a další. Znamená to tedy, že ve hře zemře víc než 4krát? To skoro vypadá na hromadnou vraždu.
3: Je to pravda. My jsme opřeli celé drama o tu situaci vraždy Valdštejna a

0: právě o její interpretaci.
1: Poznamenává režisérka Zuzana Burjanová.
0: Na inscenaci také spolupracuje externě Ašský sbor Chorus Egrensis pod vedením Alexandry Benešové.
1: Diváci uvidí také šermíře, úředníky, smrt a dokonce i Valdštejnova koně.
0: A taky indiány.
2: Indiáni na mých slavnostech nemají co dělat.
1: Valdštejn zemřel v 17. století.
3: Valdštejn, jsem vévoda, jsem kníže, císař jak pes mi ruce líže.
1: Průvodci Vladimíra Vítová a Viktor Braunreiter provedou diváky scénami i z období třeba nástupu nacismu nebo normalizace a současnosti. Proč jste vybrala právě tato období? A to už odpovídá spoluautorka Marie Nováková.
4: Nám nešlo o nějakou rekonstrukci té historické události s Adamem Kratochvílem, spoluautorem, ale hlavně o tu interpretaci té události a o to, jak se s tím odkazem nakládalo v průběhu věků v Chebu, který má komplikovanou historii, co se týče obyvatelstva a přináležení k různým státním celkům. Hledali jsme v celém 19. a 20. století a hledali jsme, jak město použilo nebo případně zneužilo tu smrt proto, aby přilákalo nějaké turisty.
1: Jak je to s tou smrtí?
4: Nezobrazujeme tu smrt nijak nepřístupně a brutálně. Je to vždycky docela groteska a sranda.
1: Uzavírá pozvánkou do příkopu Chebského hradu na hru Valdštejn v noční košili spoluautorka Marie Nováková.
5: Na smrt nemocný, pološílený Valdštejn musí dojet až do Chebu.
1: Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: jak žít do sta let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují, hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary vytvořily pravidla pro přidělování nových městských nájemních bytů. Při výběru budoucích uživatelů bytových jednotek zohlední jejich věk a profesi. Zvýhodní taky zdravotníky, záchranáře nebo policisty. Průmyslové parky v Karlovarském kraji mají podle skupiny Accolade dál růst. Firma za posledních 13 let investovala do areálů v regionu asi 20 miliard korun. Dalších 10 miliard vložili do svých provozů nájemci hal. Společnost podporuje rozšiřování stávajících závodů a zároveň hledá nové projekty. V Praze začala olympiáda dětí a mládeže. Karlovarský kraj bude na 23. ročníku největší multisportovní akce v České republice reprezentovat 206 sportovců. Největší medailové naděje se očekávají v atletice, cyklistice, plavání a stolním tenisu. Ve vazební věznici Pankrác v Praze včera lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Ta byla v této věznici před 76 lety popravena po vykonstruovaném komunistickém procesu. Vzpomínka se konala přímo v místě, kde ji komunisti v roce 1950 popravili. Ukrajinské drony zasáhly centrum kosmického spojení v Dubně v Moskevské oblasti, potvrdil to ukrajinský generální štáb. Rakety dopadly do Voroněže, kde silně poškodily tamní podnik na výrobu elektroniky do ruských raket. Obhájci titulu v šancelize fotbalové Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. A dnes bude polojasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří na Sokolovsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Úterý 23. června v kalendáři a na dnešní den připadá Mezinárodní olympijský den. A k svátku popřejeme Zdeňkám. Toto ženské křestní jméno má slovanský původ, bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav, respektive Zděslava. A z těchto jmen se tedy vykládá jako Zdeslavná, nebo vytvářející slávu, anebo oslavující své dílo. Tak pro Zdeňky to máme nachystanou písničku od skupiny Miraj a už za 5,5 minuty otevřeme soutěž, tak buďte s námi.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočít.

0: kapela Rangers, plavci nemohla zůstat stranou našeho hudebního proudu, ale teď už pojďme soutěžit. Máme pro vás pravidelnou telefonickou soutěž a také týdenní soutěž o moc pěkné ceny. Tak odložte práci stranou, naše telefonní číslo je 221 55 37 37. Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně zve do Společenského domu Kasino na večer, který vás provede pestrým světem české hudby od romantismu po současnost a nabídne kombinaci líbezných melodií i rytmické energie. Program tento pátek 26. června od 7:30 večer otevírá Noc na Karlštejně, následuje kouzelná Píseň Slavíka a slovanské tance Antonína Dvořáka a solistou večera bude Felix Slováček junior. Tak máme pro vás dvě vstupenky na tento večer. No a k nim ještě postupové místo do nedělního losování v rámci naší týdenní soutěže. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se blíží a my pro vás máme speciální čtyřchodové festivalové menu pro dvě osoby s výhledem na Červený koberec a festivalové dění. A to v Humboldt Park Hotel and Spa. Tento čtyřhvězdičkový hotel je přímo v centru Karlových Varů. Nabízí široké spektrum léčebných wellness i hotelových pobytů. V elegantní hotelové restauraci s letní terasou se podávají regionální i evropská jídla, včetně domácích specialit a moučníků. Pro návštěvníky Karlovarského filmového festivalu si letos hotel připravil speciální festivalové menu, včetně pestré nabídky nápojů. Pokud tedy se zúčastníte dnešní soutěže, tak postoupíte do losování, které proběhne tuto neděli 28. června a poukaz v hodnotě 3000 korun může být váš. Tak ještě jednou připomínám telefonní číslo sem k nám do studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je to číslo 221 55 37 37. Tak ve vysílání už první volající. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno, tady Pavel z Mariánských Lázní, zdravím vás, paní redaktorko.
0: Děkuji, pane Pavle, já vás také zdravím. Na dnešní den připadá Mezinárodní olympijský den, který byl ustanoven roku 1948. Prosadil ho Mezinárodní olympijský výbor jako den, který připomíná podstatu olympijských her jako takových a hlavně tedy fair play. Takže sportu se bude týkat dnešní soutěžní otázka, ale než vám ji položím, tak se vás, pane Pavle, zeptám, máte nějaký sport v oblibě?
1: No určitě, mám v oblibě, nevím, jestli to se nechá nazvat sport, ale jsou závody Formule 1.
0: Ha, dobře, je to sport, ano, ten se mi taky líbí. Nicméně dnešní soutěžní otázka se bude týkat krasobruslení. My se vás, pane Pavle, ptáme na to, ve které zemi vzniklo krasobruslení. Vzniklo za A v Kanadě, nebo za B ve Velké Británii, a nebo za C v Rusku?
1: No, teda, jako to je složitá otázka.
0: No. Tak zkuste. Kanada, Velká Británie, Rusko.
1: No, tak já nevím, kde bych řekl. No, teda.
0: Tak poprosím vás o odpověď.
1: No, já bych řekl, že to bylo v Kanadě.
0: V Kanadě. Bohužel, to není ta správná odpověď, kterou jsme chtěli slyšet. Za chviličku se dozvíte, jak to je, pane Pavle. Mějte se moc hezky, příště naslyšenou, pěkný den i vám. 221 55 37 37, tak kde, v které zemi je kolébkou krasobruslení? Dozvíme se to? Od koho se to dozvíme? Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak, zdravím vás. Kdo pak se dovolal? Vaše křesní jméno, poprosím.
2: Zdeňka.
0: Paní Zdeňka, vy máte dnes svátek. Paní
2: ano,
0: Zdeňko,
2: ano.
0: Všechno nejlepší, tak teď musíte vyhrát.
2: Děkuji.
0: Tak řekněte, ve které zemi vzniklo krasobruslení? Zbyla nám
2: ano, Velká Británie.
0: Velká Británie, říkáte. Je ano. To tak, ano. Tak to je dáreček k svátku, veďte.
2: To je skvělý, děkuju.
0: Tak dobře, ano, je to tak, paní Zdeňko, kolebkou krasobruslení je Velká Británie. První krasobruslařský závod se tam konal v roce 1814 a odtud se krasobruslení pak šířilo do celé Evropy a Ameriky a v USA přidali ke krasobruslení ještě hudbu a taneční a baletní prvky. Takže vyhráváte krásné ceny, já vám gratuluji a přeji příjemný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8.48 na hodinách a příjemný letní den je před námi. Po celý den nás čeká polojasná nebo skoro jasná obloha. Kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, ale večer se pak úplně vyjasní. Nejvyšší teploty povyskočí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno ještě mírně nepříznivé, později přes den ale budou většinou dobré. A biometeorologická předpověď, ta přináší na dnešek druhý stupeň, tedy střední zátěž. A ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 23. června. Tak minimální teplotu 0,4 stupně nad nulou naměřili v Šindelově v roce 2014, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali Karlovy Vary v roce 2003 a bylo to 32,8 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

písničkou Jany Chládkové jsme se přiblížili k 9. hodině a ke zprávám, po nichž vystřídá naše ranní vysílání Dobré dopoledne, dnes spolu s Ivou Kokešovou u mikrofonu. Užijte si tedy další z krásných letních dnů a zítra nezapomeňte vstávat opět spolu s námi. Těší se na vás Jitka Brošková, mějte se krásně, naslyšenou, hezký den.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Financování nepedagogů města v Karlovarském kraji zvládla bez větších obtíží. Kvůli opravě průjezdu Bílinou na Teplicku se na silnici první třídy číslo 13 tvoří kolony. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy a Hana Zubková. Po převodu financování nepedagogických pracovníků ve školství na obce a kraje nenastaly v Karlovarském kraji žádné výrazné změny ve fungování škol. Obce, města ani kraje nemuseli propouštět ani snižovat mzdy. Podle primátorky Karlových Varů Andreje Feferklové z hnutí ANO zvládlo lázeňské město přechod na nový model financování bez problémů. Dodala, že se do budoucna ale bude muset řešit nedostatek kuchařů a kuchařek na trhu práce. Ani Sokolov nemusel podle místostarostky Ilony Medunové z hnutí ANO kvůli převodu financování propouštět a snižovat platy zaměstnanců. Změna financování nepedagogů zatížila od ledna rozpočet kraje téměř 300 miliony korun. Změnou rozdělení daní dostal kraj asi 250 milionů korun navíc. Náklady kraje jsou tak zhruba 50 milionů navíc. Průjezd Bílinou na Teplicku komplikuje oprava průtahu městem, jezdí se tam kyvadlově a tvoří se kolony. Dopravu v tomto úseku, který je součástí frekventovaného tahu první třídy číslo 13, řídí semafory. Město doporučuje řidičům využít jiné trasy. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby www.edálnice.cz nebo edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
2: Jednodenní elektronická dálniční známka pro české dálnice stojí oficiálně 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
4: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko, a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přeháňky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/13 se mezi Dalovicemi a Ostrovem na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je úterý 23. června, všechno nejlepší Zdeňkám k jejich dnešnímu svátku. Snižuje konzumace kávy a čaje riziko vzniku demence? Americká studie, která to naznačuje, se těší velké pozornosti. Nakolik je možné jejím závěrům věřit, probereme za chvilku ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku. Přejeme vám příjemný poslech 4,5 minuty po deváté.
5: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Je možné věřit studii, která tvrdí, že nás pití kávy a čaje může chránit před demencí? Právě tento dotaz dostal doktor Miroslav Šuta. Odpovídat začíná právě teď. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O které studii je řeč?
2: Harvardovy univerzity byla vydána v únoru roku 2026 v prestižním časopise Americké asociace lékařů. Zajímavé je, že ta studie sledovala víc než 130 tisíc amerických lékařů a zdravotních sester po více než 40 let. V průběhu těch 40 let vyplňovali účastníci dotazníky výživy, životního stylu a podobně a byl také sledován jejich zdravotní stav. Tahle konkrétní studie hodnotila, zda může být nějaká souvislost mezi konzumací kávy a čaje a vznikem demence.
1: Pojďme k tomu zásadnímu, jaké závěry ta studie přinesla.
2: Statistické vyhodnocení ukázalo, že lidé, kteří měli kávy nebo čaje, měli o něco nižší riziko vzniku demence a lidé, kteří měli tu spotřebu nejnižší, tak tamto riziko bylo o nějakých 10-12% vyšší. Také byly určité rozdíly v některých takzvaných testech kognitivních schopností, to znamená testy, které testují náš mozek, nicméně ty rozdíly nebyly vůbec žádné. Ta studie získala obrovskou popularitu po celém světě a v současné době se diskutuje o tom, jestli bychom opravdu měli pít víc kávy a čaje a zda bychom tím mohli chránit svůj mozek.
1: K tomu se určitě dostaneme. Teď se zeptám úplně laicky, jak moc tu studii máme brát?
2: Je velice dobrá z hlediska toho, že sledovala velký počet lidí a po velmi dlouhou dobu. Nicméně design té studie, říká si takzvaná observační studie, která jenom sleduje, co se stane s vaším zdravím podle toho, jak se chováte, nemůže přinést důkaz. Může ukázat na možnou souvislost, ale není schopná prokázat, že opravdu ovlivňuje naše zdraví. Na to upozorní právě odborníci.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co dalšího na tu studii říká odborná veřejnost a do jaké míry by na ní šel postavit další výzkum?
2: Ta studie je chválená jako velmi zajímavá a velice dobře zpracovaná. K těm limitacím se do budoucna plánuje jednak vyzkoušet podobné studie v jiných zeměpisných oblastech, nejenom v Severní Americe, ale také případně zvážit takzvanou intervenční studii, protože z historie medicíny víme, že ten důkaz opravdového účinku může být ve chvíli, účastníky, aby změnili své chování. Známe jsou třeba studie ze Skandinávie, kdy poté, co lidé změnili svůj jídelníček, tak opravdu došlo ke zlepšení třeba jejich stavu z hlediska nemocí srdce a cév. Čili ta studie určitě povede k dalším výzkumům, ale v tuhle chvíli jí brát jenom jako možnou souvislost mezi kávou.
1: A intervenční studie je tady něco, co přinese důkaz?
2: Ano, mohla by přinést důkaz. Intervenční studie je také třeba to, když jsou lidé nemocní a začnou brát nějaký lék. Ideální by bylo, kdybychom mohli mít dvě skupiny lidí, z nichž někteří budou užívat kávu a čaj a druzí nebudou užívat a ideálně, aby ti lidé opravdu kávu a čaj nebo nějaké placebo, ale to si v tuhle chvíli nemůžeme jaksi představit. Toho se používá například při testování nových léků.
1: Teď si to určitě říkají posluchači podobně jako já. Co říct závěrem zodpovědně o pití kávy a čaje ve vztahu k nižšímu riziku vzniku demence? Je tam nějaká souvislost?
2: Může tam být. Autoři studie říkají, že tyhle výsledky by vás rozhodně neměly vést k tomu, abyste začali kávu pít nebo abyste si zvýšili konzumaci kávy. Pokud chcete chránit svůj mozek, měli byste se soustředit na rizikové faktory, které jsou jednoznačně prokázány. To znamená, měli byste se pokud možno pravidelně hýbat, měli byste dbát dlouhý a pravidelný spánek, měli byste omezit konzumaci alkoholu a měli byste svůj mozek stimulovat. Jednak sociálně, to znamená kontakty s rodinou, přáteli a jednak třeba nějakými koníčky, četbou, řešením sudoku nebo nějakým sbíráním nějakých předmětů.
1: A k tomu si občas dát kafe a máme hotovo.
2: To určitě neuškodí.
1: Dodává Miroslav Šuta v závěru. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Za 9:50.
1: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dneska tady máme legendární dvojici Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a připravili jsme scénku Rozhovor s Růženou Hulínovou.
2: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám vy tady u nás.
3: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
2: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
3: Tak já nevím.
2: Hezky se uvolni.
3: Jak se mám uvolnit?
2: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
3: Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
2: no
3: je dobrý.
2: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
3: Tak dobře, no.
2: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se, co takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
3: Ale ne, jsem si ráno bebe ufikla o finu.
2: Aha, no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
3: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to takový blbý.
2: Aha, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
3: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
2: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to jako dotočíme tu desku, ne? To jako
3: to jasný,
2: taky soukromý věci, že jo?
3: To je jasný, jsem věděla.
2: A máš ještě nějakou jinou dochapnou otázku?
3: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu.
2: No.
3: Čistě jako za sebe teda.
2: Ano.
3: Budu jako mluvit před sebe, jo?
2: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to
3: je jasný, to vím taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
2: Tak kam jsi to dala?
3: Ale ne. Takhle, máte psa?
2: Psa?
3: No.
2: Ne.
3: My jo.
2: Máte všecko?
3: Tak zatím jo, no.
2: To máš tedy bahatou fantazii, Růženo.
3: To mi taky holky říkají.
2: Jo. No a Růženo, mám bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
3: Tak
2: co?
3: Dobře, no.
2: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
3: Pracák, jo.
2: No.
3: Tak já nevím.
2: No, tak kdo to má vědět?
3: Jako to od začátku.
2: No to víš, že ne od konce. Že?
3: Tak ráno vstanu.
2: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
3: To ne, no, akorát mám lišej, no.
2: Okay. Aha.
3: No, tak teda ráno vstanu.
2: Ano.
3: Pak teda...
2: Ty vstáváš na dvakrát?
3: Co?
2: Ty vstáváš na dvakrát?
3: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda to je show, jsem mě úplně odjel.
2: Ano.
3: Teda na dvakrát.
2: Tak pokračuj.
3: Tak jsem teda vstala.
2: Jako si teda vstala, ano.
3: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní hygošku.
2: Ano, ranní hygienu teda, ano.
3: No hygošku, no, a to teda no. Fest.
2: No, to radši přeskoč.
3: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No když třeba ne, když jako třeba ne, když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecám, ano. Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky prokecám hodně, ne. Teďkon teda s Květou ne, no, ale třeba dříve třeba kecali.
2: No vy se s Květou už nekamarádíte, vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
3: Jako s Květou, jo.
2: No.
3: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ona je kráva.
2: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
3: No, tak pak teda zavřu krám.
2: Ano.
3: No a když prší, tak jsem doma.
2: No když je hezky?
3: Jsem taky doma.
2: To máš tady pestrý.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 2:02. Hroznětín získal titul Vesnice roku Karlovarského kraje. Porotu zaujal péčí o veřejný prostor i podporou komunitního života. Právě teď navíc mění podobu svého centra. Jak bude vypadat nové Krušnohorské náměstí, uslyšíte v reportáži už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Muzeum Šumavy v Železné Rudě láká na výstavu s názvem Historické hudební nástroje. V plzeňském divadelku Jonáš začne v 19.30 představení Ani spolu, ani bez sebe. V infocentru ve Spáleném Poříčí pořádají výstavu prací Olgy Kaňokové Svět panenek, móda doby dávno minulé. Výstava potrvá do 30. září. V Plzni, Manětině a Dobřanech pokračuje street artový festival Walls. Jedná se o 7. ročník mezinárodního festivalu, který přináší velkoformátové malby ve veřejném prostoru, ale také konferenci věnovanou právě street artu. Festival potrvá do 26. června. V amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se uskuteční koncertní verze Drákuly. V titulní roli se představí Marian Vojtko. Akce začíná ve 20.15. V Mariánských lázních pokračuje festival Jazzové lázně. Na nádvoří domu Chopin zahraje od 19.30 rakovnický brass band. Kapela hraje Dixieland a energickou jazzovou hudbu 20. a 30. let minulého století. Obří světelně zvuková socha I Wanna Be bude dnes představena u Karlovarské galerie umění. Slavnost začne ve 20 hodin, o hodinu později sochu odhalí a představí její autor, plzeňský

0: umělec Benedikt Tolar. Dílo tvoří sloup, sestavený ve čtyřech patrech z 32 starých van. Socha bude k vidění celé léto. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Vyberte si něco pěkného a dobře se bavte.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zaroste nejk lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, jo.

0: Slovenská skupina Elán 4 minuty před 10:15. Hroznětín na Karlovarsku zvítězil v krajském kole soutěže Vesnice roku. Porota ocenila dlouhodobé investice do veřejného prostoru, služeb pro obyvatele i aktivní spolkový život. Město teď pokračuje v proměně svého centra. Dělníci opravují Krušnohorské náměstí.
1: Mně se to líbí a je to pro nás takový napínavý, je to takový očekávání prostě, jako jak to bude vypadat.
2: Prohlíží si vizualizaci na oplocení staveniště místní obyvatelka Monika.
1: Jestli to bude mít tu podobu, která je nastíněna, a každá takováhle inovace je prospěchem pro který tady žijí.
2: Kromě nové autobusové zastávky tu vzniknou i veřejné toalety.
1: Já nejsem úplně zastáncem to, že ty toalety mají být úplně všude, ono to nedělá někdy dobrotu, ale samozřejmě ta zastávka, jako všechno tady to, co se prostě udělá nový, je v novém kabátě, tak je to hezčí.
2: Uprostřed náměstí je asi 2 metry hluboká jáma. Pracovníkům pod námi dává instrukce stavby vedoucí Eduard Juraška. Co tady bude?
3: Tady bude fontána. Na tohle ty základy, tak přijde rošt a na ten kovový rošt přijdou tvarnicové desky posadit, které vlastně budou průtokový, takže ta fontána bude stříkat. V prostředku bude tam 10 rysek, voda bude protékat zpět do fontány.
2: A jak bude vypadat okolí kašny?
3: Všechno bude v nových dlažbách, včetně chodníčku.
2: Autobusová zastávka je mimo oplocenou stavbu.
3: Ta se ještě nezačala stavět, je v výrobě a výroba té buňky trvá přibližně 3 měsíce.
2: Průběh stavby přišel zkontrolovat starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj. Naproti kašně už jsou hotové nějaké betonové základy, co tady bude?
4: To jsou betonové základy pro nové pergoly, které do budoucna porostou samozřejmě květenou. Pod těma pergolama budou odpočinková místa a budou tam i nabíječky pro kola.
2: Jak tady ten prostor vypadal předtím?
4: Taky předtím ta plocha byla upravená, byla vlastně hlavně ve formě trávníků. Konají se tady samozřejmě taky vánoční trhy, vánoční koncerty, takže chceme, aby ta určitá část té plochy byla hlavně přizpůsobená tomu místu pro to střetávání.
2: Kdy tady bude hotovo?
4: Máme být hotovo do konce září, já věřím, že se nám to podaří. V současné době ta stavba probíhá dle plánu.
2: Stavební úpravy náměstí budou stát necelých 14 milionů korun. Třetinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Z Hroznětína u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Do 10. hodiny vám samozřejmě nabídneme ještě kalendárium, podíváme se třeba do Rudolfina, probereme některé ženy horoleskyně a to takové, že slavné, a určitě se vrátíme na mistrovství Evropy ve fotbale v roce 1996. Tady je rádio vašeho kraje, přejeme vám krásné úterní dopoledne a příjemný poslech. Děme!

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Úterý 23. června. Svátek má Zdeníka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman. První ženy zdolaly druhou nejvyšší horu světa přesně před 40 lety v roce 1986. Na vrcholu obávané K2 stanuly Polka Vanda Rutkiewicz a Francouzka Liliane Barrard.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili, 1-0!
4: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Před 15 lety odešel tento švihák v baloňáku a s doutníkem v puse.
6: Poručí Kolombo, policie, vraždy.
4: Americký herec i s českými kořeny, Peter Falk, bylo mu 83.
6: Ale vy jste hned viděl, kdo jsem, pane, neuvěřitelný.
4: Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii.
7: The British people have voted to leave the European Union.
4: Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Ozbrojená vzpoura polovojenské Wagnerovy skupiny, vedené Jevgeniem Prigožinem proti vedení ruské armády, vypukla před 3 lety. Wagnerovci obsadili Rostov na Donu a Voroněž a zahájili pochod na Moskvu. Putinovi asi do smíchu nebylo a hovořil o dýce vražené do zad. S Prigožinem pak později spadlo letadlo. Náhoda? Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75.
8: Výlety.
4: 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích. Pavel Kudrna.
9: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
4: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oprava silnice u Tatrovic na Sokolovsku zřejmě skončí dřív. Vesnicí roku Karlovarského kraje je Hroznětín. Po ozbrojeném muži z Čelákovic policie pátrá také v Novém Bydžově a v Praze. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Silničáři dokončují rekonstrukci komunikace u Tatrovic na Sokolovsku. Na silnici z Vřesové je už nový asfaltový povrch, teď dělníci upravují její okolí. Kvůli uzavírce se musí jezdit po 25 kilometrů dlouhé objízdné trase přes Nejdek, Novou Roli a Chodov. Místní ale můžou využívat upravenou lesní cestu. Modernizace měla být hotová v srpnu, ale podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Vojtěcha Vaňka zřejmě skončí dřív.
2: Nejde pouze o nový povrch vozovky, ale o komplexní úpravu celého úseku tak, aby komunikace byla bezpečnější, stabilnější a lépe připravená na další léta provozu. Počátkem července plánujeme jednat s místně příslušným stavebním úřadem o povolení předběžného užívání komunikace tak, aby mohl být úsek znovu zprovozněn v co nejkratším možném termínu.
0: Vítězem soutěže Vesnice roku 2026 v Karlovarském kraji je Hroznětín. Hodnotitelskou komisi především zaujal koncepční rozvoj města a aktivní zapojování obyvatel do důležitých rozhodnutí. Dál taky široká nabídka služeb pro rodiny, děti i seniory, bohatý spolkový a komunitní život, péče o zeleň a krajinu nebo dlouhodobě úspěšný systém odpadového hospodářství. Podle starosty Martina Malečka, zvoleného za sdružení nezávislých kandidátů 1, je Hroznětín vesnicí roku po 15 letech od prvního přihlášení do soutěže.
3: My jsme byli překvapeni, jsem za to velice rád. Zúročila se na své společná práce, která je vlastně už dlouholetá, ať už je to v rámci zastupitelstva, ať už je to v rámci veřejných projednání investičních záměrů s občany. Podařilo se nám to vlastně po 15 letech. Poprvé jsem hlásil město Hroznětín do této soutěže v roce 2011.
0: Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škodě Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá také v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podrobné informace o muži včetně jeho fotografie jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tomáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici číslo 210 u Rovné na Sokolovsku ve směru na Prameny havarovalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu a dobře dojeďte vám přeje Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Na úvod této hodiny jsme připravili Jakuba Smolíka a také Marii Rotrovou a potom už přivítáme dnešního hosta. Krásné dopoledne a příjemný poslech vám všem.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni,

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 12 minut po 10. hodině. Dneska bychom vám rádi představili Czech SAR Team. Specializuje se na pátrání po osobách, ať už pohřešovaných nebo ztracených. A velitelem tohoto týmu je pan Vojtěch Horvát, který je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Kdybyste měl posluchačům, kteří o vás nikdy vůbec nic neslyšeli, Czech SAR Team představit, jak byste mu vysvětlil jeho práci?
1: Czech SAR Team je dobrovolný spolek, patříme mezi složky IZS jako složky ostatní a vlastně jsme partneři podporovatelé hlavních složek IZS předurčení na pátrání po pohřešovaných osobách.
0: To jsme zmínili, že pátráte primárně po pohřešovaných nebo ztracených osobách. Mimochodem, je to stejný pojem pohřešovaná osoba a ztracená osoba?
1: Dalo by se to říct, že to je stejný pojem.
0: Výborně. Jaké další práce ještě jste schopni zajistit? My se samozřejmě budeme hlavně bavit o tom pátrání po osobách, ale ještě máte nějakou činnost?
1: Podporujeme vlastně složky IZS při mimořádných událostech, jako jsou například povodně, kde fungujeme jako logistický tým, pomáháme převážet potřebný materiál na místo určení.
0: Jak vy jste se k téhleté práci vlastně dostal? Jaká je vaše historie?
1: Já osobně jsem se k tomu dostal někdy v roce 2020, kdy jsem měl chuť pomáhat, využít svůj volný čas a narazil jsem na tuhle tu složku, nebo tenkrát to ještě byl spolek, kdy jsem si podal přihlášku, proběhlo výběrové řízení, nějaký konkurzní řízení s velitelem a byl jsem přijat do řad.
0: Mm-hmm. A teď jste velitelem, takže ten váš postup, řekněme, kariérní v tomhletom týmu byl docela rychlý, vidíte?
1: Ano.
0: Stručná a jasná odpověď. Řekněte mi, kdy jste nejčastěji povoláváni do akce a kdo vás vlastně povolává?
1: Máme dva způsoby aktivace toho týmu. Jedním způsobem je aktivace přímo policií České republiky, která přes svoje operační středisko volá naše operační středisko, kde si vyžádá naší pomoc. Další možností aktivace je přímo oslovení osoby blízké, to znamená rodiny, která vlastně se může obrátit na naší linku a my potom po dohodě s policií řešíme, jestli tam je naše nasazení uplatnitelné, jestli nás tam využijí.
0: Jak to přesně vypadá od té první chvíle, kdy vám zazvoní telefon, ať už ze strany policie nebo ze strany nějaké té blízké osoby nebo rodiny?
1: A v momentě vlastně, kdy nám se dovolají, zavolají na tu linku, na tu hotlineu, tak operátor zpracuje, o koho se jedná, poslední pohyb, nějaký blížší informace k té osobě, pak kontaktuje policii, protože my nemůžeme vyjíždět na pátrání po osobách, které nejsou hlášeny na policii České republice. A potom v kooperaci s policií vlastně řešíme místo určení v tom terénu. A tady bych jenom zmínil, že jsme předurčeni na pátrání v terénu, ne v obytné zástavbě.
0: Mm-hmm. Dovedete mi říct, jak dlouho to třeba trvá od toho prvního telefonátu do toho skutečného odjezdu na akci?
1: A jsou to desítky minut.
0: Čím vším se musíte vybavit? Co všechno berete sebou?
1: Bereme základní, máme vlastně ty týmy, máme rozdělení na čtyřkolkáře, dronaře, pěší pátrače, máme tam zdravotníky a každý ten člen toho týmu má vlastně materiál, který potřebuje k výkonu té činnosti, takže čtyřkolkáři si berou čtyřkolky, aby měli dostatečný pohonné hmoty, zdravotníci mají vlastně vybavení na základní zdravotní ošetření, dronaři, dron, baterie, náhradní zdroje, energie a další věci, které vlastně potřebujeme, včetně teda samozřejmě osobních ochranných pomůcek.
0: Já jsem se vás právě chtěla zeptat, jakou disponujete technikou, takže jsou to primárně ty čtyřkolky a drony?
1: Ano, primárně máme čtyřkolky a drony s termovizí.
0: Co všechno si bere osobně člověk sebou? Mluvíte o nějakých ochranných pomůckách, takže jsou to přilby, rukavice?
1: Přesně tak, máme střelby, máme rukavice, máme ochranný oděv, naši uniformu, pevné boty, dostatek pití, dostatek jídla, aby jsme vydrželi v tom terénu, co nejdéle je možný.
0: Asi to také záleží na počasí, jestli hledáte někoho v létě, v parných dnech, jako je ten dnešní například, anebo v zimě v mrazech.
1: Ano, máme to samozřejmě rozdělené na letní a zimní, vždycky se přizpůsobujeme počasí, protože to počasí je ten nejhorší nepřítel, kromě teda mimo času, ale to počasí umí velmi, velmi stížit ty podmínky.
0: Naším dnešním hostem je velitel Czech SAR týmu, pan Vojtěch Horvát.

0: Vojtěch Horvát, velitel CzechSAR týmu, který se specializuje na pátrání po pohřešovaných osobách, je naším dnešním hostem. Tak my už jsme se dostali k okamžiku, kdy jste připraveni na nějaký ten výjezd, jste vyzbrojeni a vystrojeni a už jsme dokonce i naťukli, co je vaší největší překážkou. Možná jednou z největších překážek je tedy počasí. Co dalšího, Vojtěchu, byste označil jako něco, co vám hodně stěžuje práci, když po někom pátráte?
1: Tak je to terén. Samozřejmě bylo by úplně krásné, kdyby jsme se procházeli v tom terénu jako po rovinách. Bohužel naše země je krásně členitá, takže kopce, různé rokliny, husté porosty, tohle vše stěžuje tu práci při tom pátrání. Proto máme tu techniku, která nám v tomhle hodně pomáhá.
0: Co třeba tma a světlo, pátrání v noci je jistě mnohem těžší než ve dne?
1: Ano, je to hodně těžké na koordinaci a vlastně i ty pěší pátrače nebo ty pátrače v tom terénu mají sníženou viditelnost, takže ten čas v tom terénu se prodlužuje.
0: A čas je také váš velký nepřítel. Aspoň z mého laického pohledu, vždycky se to tak říká v médiích a píše, že jak ten čas nabíhá, tak vlastně ten výsledek je čím dál tím víc nejistější.
1: Tohle je takovej, řekl bych, tenký led. Samozřejmě čím delší čas uplyne od toho pohřešování, tak tam vznikají různé možnosti, co se mohlo stát, kde ten člověk může být.
0: Mohl byste teď zazpomínat úplně na nějaký konkrétní zásah, který byste nám třeba popsal, co vám tak nejvíc zůstalo a asi navždycky zůstane v paměti?
1: A těch zásahů je několik. Samozřejmě každý šťastný zásah, kde se osoba najde, je pro nás to nejlepší odměna. A tady bych asi zmínil, když jsme byli na výjezdu na pátrání po pohřešeném seniorovi, který vlastně v téměř nulových teplotách vydržel přes noc v přírodě a byl nalezen k ránu.
0: Takže to byl dobrý konec, to je samozřejmě dobrá zpráva. Já jsem se vás ještě nezeptala, vás jako velitele jsme už představili, ale kdo všechno tvoří ten CzechSAR tým, kolik je to lidí?
1: Momentálně máme zhruba 250 členů po celé České republice. A v našich řadách naleznete i profesionály, takže z řad policie, hasičů, zdravotníků a normální lidi.
0: Jsou tam i lidé, kteří jaksi z profesionálního hlediska nejsou záchranáři.
1: Ano.
0: Vzpomenete, kdo tam tak kolem vás se pohybuje?
1: Máme tam řemeslníky, řidiče, máme tam prodavačky. Jakoukoliv profesi si vlastně představíte, tak CzechSAR tým má dveře otevřený pro každýho.
0: Takže jsou mezi vámi i ženy?
1: Ano.
0: Trénujete, máte tréninky, školení, předpokládám, že to je velmi důležité, abyste byli připraveni.
1: Ano, jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Pořádáme jak krajská cvičení, tak i celorepublikové cvičení, které proběhlo nedávno. Byla to akce pojmenovaná Lesohrádky 2026, kdy jsme byli kous na pomezí Ústeckého středočeského kraje, kde nebyl signál, protože samozřejmě signál taky dělá velkou roli v tom pátrání v rámci komunikace a byli jsme pod dozorem, si troufnu říct, pod dozorem Policie České republiky, krajského ředitelství Ústeckého kraje.
0: Já myslím, že ten váš člen CzechSAR týmu musí být určitě zdatný i fyzicky.
1: Ano, ty předpoklady, kdyby se náhodou někdo z posluchačů chtěl přidat do našich řad, tak těma podmínkama je tam plnoletost, trestní bezúhonnost, takže čistý trestní rejstřík a fyzická a psychická kondice, jako dobrá kondice.
0: No a když už jsme se k tomu dostali, vy pořádáte nábory, pořád přijímáte nové lidi, nové dobrovolníky. Pokud jsme teď někoho zaujali, kam se může obrátit?
1: Úplně nejlepší je obrátit se na naši webovou stránku www.chcizachraňovat.cz, kde jsou vypsané ty pozice kraje, v kterých hledáme, je to víceméně v celé České republice i v Plzeňském kraji a tam lidi, posluchači budou mít veškeré informace, kam podat přihlášku, co je čeká, kdo je provede tím řízením přijímacím. a vlastně veškeré ty informace.
0: Pojďte ještě jednou zopakovat ty webové stránky, prosím.
1: Je to www.chcizachranovat.cz.
0: Velitel CzechSAR týmu Vojtěch Horvát je naším dnešním hostem.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, představujeme vám dnes Czech SAR Team, ve studiu je jeho velitel Vojtěch Horvát. Já bych teď chtěla, Vojtěchu, aby jsme si navodili situaci úplně konkrétní, ale samozřejmě jenom teoretickou, že se mi ztratil potomek třeba. Ztratil se mi syn, pohřešuji syna. Co mám udělat? Jaké jsou ty zásadní kroky, když se třeba odpoledne ani večer nevrátí ze školy?
1: A tak tady bych doporučil co nejdříve kontaktovat policii České republiky, ať už na nejbližším oddělení, popřípadě přes linku 158. A dobrý je si připravit aktuální fotografii a můžete zkusit obvolat známý kamarády, jestli náhodou není u nich, má vybitej telefon, nemůže zavolat nebo zapomenul na čas. Nejdůležitější je opravdu volat tu policii.
0: Jaké informace ode mě policie vlastně bude chtít? Samozřejmě nějaký čas, kdy jsme se s dítětem naposledy setkali, předpokládám, kam mířilo?
1: Je to tak. Budou po vás chtít nějakou tu právě aktuální fotografii, znát oblíbený místa. Samozřejmě budou vás v uvozovkách zpovídat, budou vás vytěžovat na informace, jestli tomu nepředcházel nějaký konflikt nebo nějaká nestabilita v rodině. Těch věcí, těch spouštěčů, kdy ten člověk vlastně se odebere mimo svoje území, mimo svůj domov, je spoustu. Takže...
0: A řekněte mi, je to tak, že policie začne konat okamžitě? Já nevím, jestli v tomhletom ohledu nejsou třeba mezi lidmi rozšířené nějaké mýty. Asi okamžitě po telefonátu ta policie nevyjede a nezačne pátrat. Začne nejdřív zjišťovat informace.
1: Začnou shromažďovat informace, dělají se prověrky, které nejsou vidět lidem na očích. Stává se nám, že volají právě tyto lidé volají k nám na naší hotlinu, kde právě říkají, že policie nic nedělá, že nekoná. Samozřejmě u těch dětí je to specifický, u dětí a seniorů tam je to trošku jiný než u běžně v uvozovkách pohřešovaných lidech. Policie samozřejmě koná, jenom to není ta činnost jako vidět.
0: Já se vás chci zeptat, kde vidíte budoucnost Czech SAR týmu třeba za 2 nebo za 5 let, kam by se měl tenhle ten tým, o kterém jsme si teď povídali chviličku, dostat podle vás?
1: Chtěli bychom se nebo míříme k tomu, chceme se stát partnerem hlavních složek IZS. Nechceme přebírat jejich práci, to vůbec ne. Chceme prostě být složka, na kterou je spoléh, a když je potřeba, tak ví, kam zavolat a kdo jim pomůže.
0: Tak já vám děkuji za vaši dnešní návštěvu u nás. Zase jsme zjistili něco nového a asi bychom se měli rozloučit tím, abyste těch výjezdů a těch zásahů měli co nejméně. Cítíte to také tak?
1: Ano, já osobně říkám, každý výjezd, na který nemusíme, je dobrý výjezd.
0: Naším dnešním hostem byl velitel Czech SAR týmu, pan Vojtěch Horvát. Díky, mějte se krásně, pozdravujeme všechny vaše kolegy, děkujeme za vaši práci, kterou děláte, a naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.

Radio vašeho kraje, Michael Jackson, 11:15. Rozloučili jsme se s dnešním hostem a nebudeme odbíhat moc daleko od tématu vyprošťování zraněných při dopravních nehodách si ve Zbirohu na Rokycansku už po 8. nacvičují profesionální hasiči z celé republiky. Letos se mají zaměřit třeba na vyprošťování zraněných 5. dveřmi. Podrobnosti vám nabídneme v našem dopoledním vysílání už za pár minut.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, je 10:45. Profesionální hasiči z celé republiky se sjeli do Zbiroha na Rokycansku. Dva dny tam budou pod vedením zkušených instruktorů nacvičovat záchranu lidí při dopravních nehodách. Na 8. ročníku Rescue Meetingu je i redaktor Pavel Hala. Přeji dobrý den a ptám se, Pavle, jak to na místě právě teď vypadá?
1: Pěkné dopoledne. Hasiči tady trénují situace, se kterými se u vážných dopravních nehod potkávají stále častěji. Na 11 specializovaných stanovištích, já u jednoho teď jsem, zkoušejí například vyprošťování lidí z aut převrácených na střechu pátými dveřmi, také stabilizaci auta v extrémních polohách nebo simulace, kdy je člověk zaklíněn třeba pod těžkým betonovým panelem u mostu a hasiči ho musí dostat ven pomocí zvedacích vaků.
0: Kromě klasických nehod se dnes hasiči musí vyrovnat i s novými technologiemi v autech. Zaměřuje se výcvik i na tohleto?
1: Ano, to je letos jedno z klíčových témat. Hasiči se tady učí, jak bezpečně zasahovat třeba u hořících nebo havarovaných elektromobilů. Cvičí tady postupy, jak tyhle auta rychle uvést do takzvaného beznapěťového stavu, teda vypnout v nich to elektrické, a jak specificky postupovat při jejich hašení. Vyzkouší si tady i řezací hasicí zařízení Kobra, to už jsem viděl, a následný přesun elektroauta do speciálního zaplavovacího kontejneru, ten je tady taky vidět v rámci toho výukového zbirošského prostoru pro profesionální hasiče.
0: Kdo všechno se do tohoto velkého cvičení na Rokycansku zapojil?
1: Do Zbirohu se sjela stovka profesionálních hasičů, jak z krajských ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky, tak i specialisté hasiči z velkých podnikových zdrojů, třeba drážní hasiči ze správy železnic nebo z mladoboleslavské Škodovky, pražského letiště, armády nebo z podniku Aerovodochody. Takže opravdu ten mix těch profesionálních hasičů, kteří říkali, že zasahují, že ty jejich zásahy představují pětinu právě dopravní nehody, tak je tady zastoupený, řekl bych, reprezentativně na tom 8. jejich setkání tady ve Zbiroze.
0: Vyprošťování zraněných při dopravních nehodách ve Zbirohu na Rokycansku nacvičují profesionální hasiči z celé republiky. Sleduje to Pavel Hala. Díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Hroznětín na Karlovarsku opravuje Krušnohorské náměstí. Tenistka Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Hroznětín u Karlových Varů revitalizuje centrum města. Na Krušnohorském náměstí stavbaři budují fontánu, pergolinovou autobusovou zastávku a veřejné toalety. Celkové náklady dosáhnou téměř 14 milionů korun. Více než třetinu této částky pokryje z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Všechny stavební práce skončí do konce letošního září, říká starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
2: My chceme, aby to náměstí bylo určeno pro střetávání občanů, aby to bylo jako vícegenerační místo, kde se můžou setkat jak mladí, tak starší. Konají se tady samozřejmě taky vánoční trhy, vánoční koncerty, takže chceme, aby ta určitá část té plochy byla hlavně přizpůsobená tomu místu pro to střetávání.
1: Tenistka Markéta Vondroušová, rodačka ze Sokolova, má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestána nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
3: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
1: Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do 4letých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY. Zveřejnili je i školy. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Sport. Fotbalisty Karviné převezme po odchodu trenéra Marka Jaronýma Roman West. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Délku smlouvy s novým koučem ale nespecifikoval. Počasí. Dnes bude polojasno až skoro jasno, kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně objevit přehánky, večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Počítejte se zdržením na silnici 210 u Rovné na Sokolovsku, pro poruchu je tam odstavené vozidlo. V Sokolově v Hornické ulici se nedaleko hřbitova střetlo osobní auto s autobusem, silnice je uzavřená. A na dálnici D6 mezi Chebem a Odravou ve směru na Cheb je z důvodu opravy dopravního značení uzavřený levý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Možná i vy jste si někdy řekli, to jsem z toho jelen. Proč se právě jelen stal symbolem zmatenosti a jakou roli v tom sehráli Maďaři? Za chvilku vám to vysvětlíme v jazykovém koutku, počkejte si.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Dneska vám společně s jazykovědkyní budeme vyprávět hned dva příběhy. V obou hraje hlavní roli zmatený sudokopytník. Slovo má Vladimír Šťovíček.
2: Rčení "jsem z toho jelen" užíváme ve významu "jsem zmatený, nerozumím tomu, nevyznám se v tom, jsem z toho blázen". Proč se právě jelen stal symbolem této zmatenosti? Na to se ptáme Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Musím říct, že výklad původu tohoto rčení není jednoduchý. Existuje několik verzí. Zastavila bych se u dvou, a to u verze cizího a také domácího původu. Asi nejčastěji rozšířený je názor, že rčení má původ v období první světové války ve vojenském prostředí. Tak je vykládán jeho původ už ve 30. letech 20. století v časopise Naše řeč. Při vyvolávání jmen v armádě se maďarští vojáci hlásili slovem jelen, tedy zde. Čeští vojáci si povšimli schody maďarského a českého slova a začali maďarským vojákům říkat jelen. Ze vzájemné nevraživosti a také z důvodu neporozumění pak říkali, byl tady nějaký jelen s významem hloupý, nejapný člověk, a odtud vzniká celé rčení. Z vojenského prostředí se rychle rozšířilo do prostředí civilního.
2: Krásný příběh. Každopádně, jaký je domácí možný výklad původu tohoto rčení?
3: Tak druhý výklad vychází z toho, že dané rčení je v češtině doloženo už před první světovou válkou, již na konci 19. století. Snad můžeme jelena ve rčení dát do souvislosti se slovem Janek, kterým se označoval dříve zajíc i hloupý člověk. Říkalo se, jsem z toho celý Janek, a odtud je v lidovém jazyce jen krůček k záměně slov Janek a jelen. A také jelen svou velikostí dodává celému výrazu větší váhu. Tak to vysvětluje původ rčení profesor Antonín Procházka.
2: To vypadá docela pravděpodobně, každopádně si říkám, co na to Maďaři. Existuje i jiný výklad toho domácího původu rčení?
3: Samozřejmě, možná souvislost je u výkladu domácího původu rčení daná také představou štvaného jelena, tedy bezradného, zmateného, anebo naopak představou jelena plachého, s podobně se chovajícím člověkem. Od plachosti pak vede cesta k poplašenosti, a také ta by mohla být zdrojem toho, jak se právě jelen dostal do uvedeného rčení.
2: Kterou verzi si nakonec vyberete, necháváme čistě na vás. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Pro vaše další náměty je tu e-mailová adresa info@pl.rozhlas.cz.

Posloucháte náš úterní dopolední program a máme 2 minuty po 11:15. Další díl seriálu Tajemství technických památek nám přiblíží historii první karlovarské vodárny. Postavená byla na konci 19. století v městské části Tuhnice a město zásobovala vodou z řeky Ohře déle než 100 let. Víc vám řekneme už za pár minut.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: technických památek. Technických památek.
1: První karlovarská vodárna byla postavena v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjející se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
2: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meander vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
3: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
2: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
3: Takže jak si to mám představit?
2: Takže tady, kde teďko stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblásky, prostě taková filtrace přírodní.
3: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
2: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě Jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
3: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety.

0: podrobnosti za 7 minut.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Jan Kalousek, 7 minut po půl 12. K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa. Ostrov z jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçaa účastní poprvé, a to, co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. A už získali i historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se tak v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa pátral náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see something,
1: say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa. Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
2: Fotbal je na Curaçaou velmi populární, rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a Pobřežím slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky, všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
1: Curaçao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou v zahraničí, to není zas tak udivující. A fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçao. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
3: Na Curaçao vládne šílenství. Každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gól Německu, to je nejdůležitější.
1: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gól Curaçaa na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel z hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
4: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
1: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçaa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Město Sokolov rozšiřuje parkovací kapacity na sídlišti Michal, přibude 103 míst. Karlovarský festival přivítá herce Dustina Hoffmana, Juliette Binochovou a Jeffreyho Wrighta. Policie dál pátrá po ozbrojeném muži, vyměnil podle ní auto. Dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Sokolově přibude na sídlišti Michal 103 parkovacích míst. Podle starostky Renaty Oulehlové z Hnutí ANO pokračuje stavba odstavného parkoviště v Mánesově ulici podle plánu a měla by skončit na podzim. Vzhledem k tomu, že parkoviště vzniká na zelené ploše, stavba dopravní situaci na Michalu nijak nekomplikuje a není ani omezené parkování. Město za práci zaplatí více než 13,5 milionu korun. Na Karlovarský festival přijde Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binochová, která si zahrala například ve filmu Anglický pacient nebo snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července. Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje zapůjčeným autem. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle policie je ozbrojený muž učitel s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy byl muž viděn podle policie ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale prosí, aby volali na linku 150. Fotografie muže na serveru i rozhlas. Investigativní tým Radiožurnálu zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Některým dětem učitelé lepili samolepky, když zlobili, nebo je během adaptace nechávali brečet na samotce. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů, to je nejvíc za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací.
2: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
3: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
2: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fyzické trestání upozornilo 5 rodičů.
4: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
2: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistu Víta Kopřivu dnes čeká vstup do travnatého turnaje na Malorce proti Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny. Linda Nosková nastoupí v prvním kole v Bad Homburku proti Rumunce Ruseové a turnaj v East Bend rozehrají ve dvou hře Sára Bejlek a Barbora Krejčíková. Do kvalifikace blížícího se Wimbledonu navíc vstoupí hned 7 českých hráček.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno, kolem poledne a odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti budou výjimečně objevovat přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o zátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Sokolově v Hornické ulici se srazil autobus s osobním autem. Policisté řídí v místě dopravu Kyvadlově a na silnici 210 mezi Sokolovem a Mariánskými Lázněmi je hlášené pro poruchu odstavené vozidlo.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vám dnes odpoledne připravuje a přináší do vysílání rádia vašeho kraje Matěj Štech. Teď už úterní program nabízí písničky pro vás a na vaše přání. Tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Vše najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být na Facebooku a Instagramu. Svátek má dnes Zdeňka, tak oslavenkyní krásný den. S vámi je Zlata Kinská. Volejte, pište, přejte si jak jinak. Příjemný poslech s rádiem vašeho kraje, která vám už teď hraje skupinu Kabát. Ta další písnička už doufám bude na vás. Hezký den.

0: Tak skupina Kabát na Českém rozhlase Karlovy Vary zamířila na sever. My teď míříme na západ, konkrétně do Ostrova. Na telefonní lince 221 55 37 37 čeká paní Anička z Ostrova. Hezký den.
1: Dobrý den. Jak jsme si domluvili tu písničku a chtěla bych to pro Míru ze Soklova. Děkuju, že mi nechává zahrát. Standovi z Dolců, Luce Holičce, Holice Alence, kamarádovi Vaškovi, kámošce Alici. Já nikoho nezapomněla. A vám taky.
0: Díky moc.
1: Tak, kdo to má rád, tak ať to poslechne. No.
0: Děkujeme. Tak krásný den. Petr Spálený a Cikády.
1: Jo, děkuju.
0: Taková letní písnička. Naslyšenou, hezký den.
1: Jo, naschle.

0: Zpíval John Lennon a já už předávám slovo někomu z vás. Na telefonu čeká Jaroslav z Milhostova. Hezký den vám přeji.
1: No, dobrý den, tak přeju hezký den. Zdravím rádio Českého rozhlasu, zdravím vás do studia a tohleto písničku, kterou jsme společně dá se jít vybrali, by bylo pro všechny posluchače Českého rozhlasu Karlovy Vary a hlavně pro vás do studia a do rádia, jak se o nás tak krásně hudebně staráte. Děkuju a pěkný poslech.
0: To zní krásně. Tak opravdu je to tak, vybrali jsme společně. Já za toto písničku děkuji, je taková hezká. Myslím si, že jedna z těch hodně povedených, i když Lucka Bílek, jak jste říkal, má všechny krásný. Tak jdeme na to. Díky za hudební
1: pozdrav.
0: Určitě
1: děkuji, hezký den.
0: Vám taky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. To

Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.

Tak to byla písnička Sex Bomb a Tom Jones na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37, e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kam dorazil dnes vzkaz pro Zdeňku Vláškovou z Františkových Lázní k jejímu svátku? Milá babičko, posíláme ti písničku plnou kvítí, k tvému svátku chceme ti tímto způsobem přát, ať sluníčko ti dnes pořádně svítí, ať máš důvod pořád se smát. Máme tě moc rádi, Lenka s rodinou. Děkujeme za zahrání, přejeme všem krásný den. I my vám užijte si sváteční den.

Anna Hegerová, Petr Hapka na Českém rozhlase, Karlové Vary na přání, písnička k svátku Levandulová. Tak ještě jednou Zdeňce a všem Zdeňkám u nás v regionu přejeme vše nejlepší. Dnes má 49. narozeniny americký písničkář s českými kořeny Jason Mraz. V Praze natočil některé scény do svého videoklipu k písničce Lucky, která je duetem s americkou zpěvačkou Colby Kelly. O tuto písničku od něj s názvem Lucky si dnes napsala Silva z Prahy, která přeje Zdeňkám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům Šenej. Hezký den nám do rádia a vám všem samozřejmě také. Tak tady je. Krásný den.

0: Jason Mráz, Colby Kelly na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už Standa z Dolců, hezký den i vám.
1: Hezký den, vám taky přeju, celému vašemu rozhlasu, paní Zlatko. A chtěl bych dneska popřát hlavně zdravíčko tím Zdenám, Zdeničkám k tomu dnešnímu svátku. A vybral jsem jim krásnou písničku od Jiřího Štědroně. Moc pěkná, mně se to taky líbí, je to i pro vás a mějte se krásně, ať všichni užívají krásné léto, zase někdy naslyšenou.
0: Díky moc, tak je tady. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Jahody určitě teď rostou. Jestli někde právě teď si dáváte nějakou sklizeň z vaší zahrádky, tak si určitě pochutnejte. Společně s námi teď už ve vysílání Anička Schodová. Hezký den, Aničko. Máte ráda jahody?
2: Mám ráda jahody a v neděli jsem si udělala bublaninu jahodovou.
1: Já mám ráda jahodový knedlíky.
2: No, ty taky můžou být.
1: A co se týče písničky, co jsme dnes vybrali, řekněte?
2: No dnes jsme vybrali právě, co jsem ještě neslyšela u vás, hrát od Duchoňa Šiel Šiel a posílám ji všem členům obce Slovákou Karlovy Vary. Je sobotu byl týden, co jsme měli takový malý pochod od Lidlu Karlovy Vary až do Rosnic, takže moc jim děkuju. Děkuju za hezkou zábavu, zahráli jsme si na harmonice, zaspívali, opekli bušty a bylo nám dobře.
1: To je krásný. Tak to jsme rádi, že jste si to užili společně. Jdeme si pustit tedy tu písničku, kterou tedy zřejmě nehráváme. Šiel, šiel, ráda si ji poslechnu s vámi. Krásný
2: den. Děkuji moc vám taky. Naslyšenou. Naschledanou.

0: To byl Karol Duchoň na přání Aničky Schodová, písnička s názvem Šiel, šiel. Jestli i vy dnes někam jdete nebo jedete, tak nezapomeňte na pitný režim. Teploty jsou stále vysoké, tak ať se vám nikde neudělá špatně. Na telefonu teď už čeká Pavel z Mariánek. Hezký den.
1: Dobrý den, pane redaktorko, zdravím, moc vás zdravím. Dále zdravím všechny posluchače Rádia Karlovy Vary. A pro sebe bych zahrál v tomto horké mini písničku od paní Ivety Bartošové, Málo mě znáš, a je to pro mou lásku Janu z Mariánských Lázní. Mějte se všichni krásně.
0: I vy. Pozdravujte Děkuji. Paní Janu. A opět s vámi někdy naslyšenou. Hezký den.
1: Naslyšenou. Děkuju taky i vám.
0: Díky.

0: Jednoho já ráda mám. Poslední slova písničky Ivety Bartošové Málo mě zná. Určitě to říká paní Jana Pavlovi z Mariánek. Tak teď už dáme prostor paní Jarce ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den. Hezký den i posluchačům. A dneska bychom si dali, když už jsme teda měli ty jahody, tak bychom si dali ještě borůvky. A to by byla písnička od Ivety Simonové Čas borůvkových koláčů. Taková už dávno vzpomínková, ale krásná.
0: Já mám tu vzpomínku hodně čerstvou. My jsme ho měli dneska ráno k snídani.
1: No vidíte.
0: Jsem vám ani nestihla říct. Tak jdeme na to. Tak krásný den.
1: Mám taky.
0: Počívejte, naslyšenou.

tak třeba si někdo i z vás dá ke svačině borůvkový koláč, tak vám přejeme každopádně dobrou chuť. Ať už děláte cokoliv, dávejte na sebe dnes pozor a opravdu nepodceňujte pitný režim. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia, který budete potřebovat opět zítra v písničkách pro vás, tentokrát s Petrem Čimperou. Transfuzní stanici v Karlových Varech, tam hlásí, že chybí krev. Tak více podrobnějších informací k tomu slyšíte ve zprávách s Matějem Štechem a po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude profesorka Monika Arenbergerová, dermatoložka, vědkyně a pedagožka. Zůstaňte s námi, krásný den, s vámi zůstává Zlata Kinská. Budu se těšit opět po 14. hodině s vámi naslyšenou a nezapomeňte, odpoledne budeme soutěžit.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Habartov na Sokolovsku dokončil novou cyklostezku. Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Odpoledne bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Transfúzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Taky například po přisátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Jak říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singerová, zapotřebí jsou všechny krevní skupiny.
4: Abychom dokázali pokrýt potřeby obou našich nemocnic a zároveň udrželi nezbytné zásoby pro mimořádné situace, potřebujeme, aby k nám každý měsíc přišlo minimálně 800 dárců. A proto se obracíme na veřejnost s prosbou, přijďte darovat krev, pokud můžete. Každý odběr nám může pomoci zachránit lidský život a právě teď potřebujeme doslova každou kapku.
3: V Habartově na Sokolovsku včera slavnostně zprovoznili cyklostezku z Lítova k inline dráze kolem jezera Boden. Stavební práce stály zhruba 13 milionů korun, z toho 11 milionů je z operačního programu Spravedlivá transformace. Podle nezávislého starosty Petra Janury nová trasa rozšiřuje možnosti sportovního vyžití a zároveň přispěje k bezpečnějšímu pohybu v této části města.
5: Máme 3,25 kilometrů celý okruh stávající inline dráhy a tady ten kilometr a půl, tak aby ho každý návštěvník absolvoval tam i zpět, tak se pomyslně o další 3 kilometry ten okruh prodloužil.
3: Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na svých webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
6: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 21 až 24. Vany slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Autobus s osobním autem se srazil v Hornické ulici v Sokolově. Policisté v místě Kyvadlově řídí dopravu. Nehoda vozidla na silnici 210 mezi Sokolovem a Mariánskými Lázněmi by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
2: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
7: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže? Co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny. Dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
2: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se kovářová kobyla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Protože kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80% až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření, na vyříznutí musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby tom neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům s kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit.
1: Dolní končetinou,
0: jen to říkáte. Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří

0: mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Mm-hmm. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin.
1: Myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není. Ale pokud letím na větší vzdálenost, tak by ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé. Takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser. Pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás to jste mě potěšila. Nevidí, ale ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych řekla, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up anebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je masná, tak bych sahla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené a nebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena a nebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala proto, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dal zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika, různé takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme.
1: Tady. Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Mm-hmm. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře, my jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Hrozně tím na Karlovarsku revitalizuje Krušnohorské náměstí. Plzeň je druhým městem v republice, které finančně podpoří zelené střechy na budovách. Nový Bidžov uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Hroznětín na Karlovarsku opravuje Krušnohorské náměstí. Dělníci v centru města budují pergolu a fontánu. Vzniknou tam taky veřejné toalety a nová autobusová zastávka. Stavební firmy chtějí mít veškeré úpravy hotové do konce letošního září. Pokračuje starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
4: Celková částka toho díla je 13 milionů 800 korun včetně daně a my na to čerpáme dvě dotace z Ministerstva místního rozvoje, jednu z programu IROP, jednu z programu Cestovní ruch, dohromady v celkový části zhruba 4,7 milionů korun.
2: Lidé v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Podle Terezy Pelclové z Naračního fondu Zelený poklad, který grant ve spolupráci s městem Plzeň spravuje, můžou být žadatelé soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků.
5: Minimální plocha zelené střechy, která je podporována, je 10 metrů čtvereční, maximum je 1000 metrů čtvereční. Výše příspěvku činí mezi 650 až 2200 korunami na metr čtvereční. Žádat je možné elektronicky do 30. listopadu.
2: Na září připravuje nadační fond odborné semináře. Další podrobnosti najdou zájemci o příspěvek na zelenou střechu na stránkách fondu Zelený poklad. Nový Bidžov na Královéhradecku uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Školám radnice doporučila, aby ukončili výuku. Informoval o tom starosta Matěj Novotný z ODS. Po 55-letém Petru Šimonovi policie pátrá od rána, a to kromě Královéhradeckého kraje i ve Středočeském a v Praze. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modré voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Protože je muž ozbrojený, lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale žádají, aby volali jakékoliv informace na linku 158. Fotografie muže je na serveru i rozhlas. Ruský raketový útok na město Krivej Rih v centrální části Ukrajiny podle tamních úřadů nepřežili 3 lidé. Dalších 19 při útoku utrpělo zranění. Informace o úderu přichází v době, kdy šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že je Kreml připravený obnovit mírové hovory. Nenaznačil ale, že by se změnily ruské požadavky. Moskva si mimo jiné nárokuje celé území ukrajinského Donbasu, včetně území, které stále ovládá Kyjev. To Ukrajina odmítá.
3: Sport.
2: V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezony bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
3: Počasí.
2: noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 15 až 12. Zítra čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nehoda autobusu a osobního auta v Hornické ulici v Sokolově by měla být odstraněna.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Další zprávy vám přinesl Matěj Štech na rádio vašeho kraje. 5 minut po 14. hodině začíná úterní dobré odpoledne s datem 23. června. Ještě jednou všem Zdeňkám krásný den. Všechno nejlepší. Jaké akce se dnes konají v našem regionu, abyste si mohli zpříjemnit dnešní odpoledne a večer, tak to vám řekneme v kulturních pozvánkách. Také si dnes povíme něco o Kounovských kamenných řadách. Tuto historickou záhadu vám poodhalí už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. V této hodině vás také naučíme péct sladké miletínské modlitbičky s ořechovo-ostruženovou náplní. No a budeme společně také nakupovat a prodávat. Tak určitě zůstaňte s námi. Připomínám telefon 221 55 37 37. Příjemné odpoledne s rádiem vašeho kraje.
3: Dobré odpoledne a Zlata Kinská. Dnes

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Oáza Janíšov u Karlových Varů se od 18 hodin večer uskuteční večer s kvantovým fyzikem Janem Rakem. Zájemce provede fascinujícím světem současné vědy a ukáže, proč dnes někteří vědci přemýšlejí o realitě vědomí i vesmíru způsobem, který překračuje tradiční hranice mezi fyzikou, filozofií a spiritualitou. O hudební doprovod se postará písničkářka Kiara. V Mariánských Lázních pokračuje dál festival jazzové Lázně na nádvoří domu Chopin. Zahraje dnes večer v 19.30 rakovnický brass band. Kapela hraje Dixieland a energickou jazzovou hudbu 20. a 30. let minulého století. Obří světelně zvuková socha I Wanna Be bude dnes představená u Karlovarské galerie umění. Slavnost začíná ve 20 hodin večer, o hodinu později sochu odhalí a představí její autor, plzeňský umělec Benedikt Tolar. Dílo tvoří sloup sestavený ve 4 patrech z 23 starých van. Socha bude k vidění celé léto a stane se také součástí festivalu Varizáří. Chebské muzeum vás zve aktuálně na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. A legendární Angličáky můžete vidět v Ašském muzeu v Mikulášské ulici. Jsou tady sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973. Tak teď si dáme skupinu Bonnie M, za malou chvíli Lenku Filipovou, pak třeba Kool & The Gang, Pavla Bobka, skupinu Krištof, Hanku Zagorovou, Standu Hloška. Tak vypadá následující playlist. Také vás budeme samozřejmě informovat a za malou chvíli budeme společně vařit. Zůstaňte s námi, krásné odpoledne.

V neděli vám Patrik Rozehnal v našem vysílání v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl, podle posluchačů, vůbec ten nejlepší recept roku 2022. Šlo o miletinské modlitbičky, perníčky

0: s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládou původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se je teď dělat společně s šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně tentokrát nedělají znovu naši posluchači, ale poroci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a také právě Roman Paulus. První změnu, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostružinovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
3: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžová a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
1: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
0: A přesně takhle hlučně si pak můžete pochutnat i sami. Tyhle sladké perníkové sendviče, tedy miletínské modlitbičky, si můžete upéct kdykoliv jako dobrou svačinku. Mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz nebo na vylepšený recept podle Romana Pauluse na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Lenky Hagerové z Klecan a v neděli. Připomeneme další recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě díky rozhodnutí poroty. Půjde tentokrát o likérové řesy s krémem a šlehačkou, které po svém upeče cukrář Josef Maršálek. Pečte s námi.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 14 hodin 49 minut přesně právě teď v tomto čase vám na Českém rozhlase Karlové Vary nabízíme rozhlasovou inzerci, tak můžete začít volat do studia, pokud máte připravené nějaké nabídky nebo poptávky. Telefonní číslo je 221 55 37 37. E-mail do studia, který můžete také využívat pro vaše inzeráty, je studio.vary@rozhlas.cz. Kdo by se nestihl poznamenat, tak určitě si zapamatujete náš web Českého rozhlasu Karlovy Vary a ten je vary.rozhlas.cz. Tak mrkněte, tam máme kontakty, veškeré informace, také různé zajímavosti, články, také tam můžete neustále se dočítat to, co vám vysíláme, můžete si zpětně pouštět naše vysílání a také společně s námi můžete právě teď inzerovat. Tak volejte 221 55 37 37, příští hodině na tomto čísle s námi můžete soutěžit. Připomínám, e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz, kam nám můžete posílat nejen inzeráty, ale také třeba i své gratulace a přání. A my je za vás v písničkách pro vás rádi vyřídíme. Teď v tomto čase samozřejmě inzeráty. Volejte do studia. Ještě jednou připomínám 221 55 37 37. A jelikož zatím nikdo z vás nevolá, tak já využiji příležitost pro to, abych vám zopakovala podmínky našeho inzerování. V rámci vysílání vždy v rámci jedné relace nabízíte maximálně 3 věci na jednou, to znamená 3 nabídky nebo 3 poptávky. Mělo by vám být více jak 18 let a cokoliv z toho nabízeného nebo poptávaného by nemělo souviset s vašimi obchodními aktivitami. A ještě taková malá drobnost, když nám voláte do vysílání, stlumte si rádio nebo od něj úplně poodejděte, ať tam nemáme to ozvěnu. Tak teď už víte úplně všechno. Za malou chvíli budete vědět ještě víc, protože se blíží další zprávy s Matějem Štechem, který je pro vás už dokončuje. Přinese samozřejmě čerstvou předpověď počasí na zítřek a také i to, jak to aktuálně vypadá v našem kraji, kde se jede, nejede, abyste věděli, co vás kde případně může zdržet. A já připomínám, že pokud jste někde na cestách nebo kdekoliv trávíte teď odpoledne s rádem vašeho kraje, tak nezapomeňte, na pitný režim je velice důležitý. Koncem týdne teploty ještě stoupnou. O tom vás samozřejmě budeme informovat. Teď vám zase budeme hrát. Krásný poslech, hezké odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Když Český rozhlas, tak české písničky.
1: Chtěl bych být v nedělní ráno v chodníku kvádrem žulovým.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Transfúzní stanice v Karlových Varech potřebuje akutně doplnit krevní zásoby. Za opravu historických hradeb na městském hradu zaplatí CHEP přes 10 milionů korun. Nový poslanec Jiří Kotlík složil slib. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Nedostatek krve má transfúzní stanice v Karlových Varech. Chybí všechny krevní skupiny. Vyzývá proto dárce, aby přišli darovat krev, říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singerová.
5: Právě proto, že spoustu dárců je vyřazených z toho dárcovství právě kvůli různým cestovatelským anamnézám nebo i právě kvůli dalším nemocem, tak vlastně těch dárců je celkově málo a nyní je jich v letních obdobích ještě méně. Samozřejmě chybí všechny krevní skupiny, ale pochopitelně pro nás ta nejdůležitější je nula negativní.
4: Chebu finišuje rekonstrukce šancí na městském hradu. Za opravu historických hradeb zaplatí radnice přes 10 milionů korun. Práce trvaly 4 roky, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
6: Jedná se o část Chebského hradu, takže jsme zde museli složitě vyjednávat s památkáři a plnit podmínky památkové péče. Práce probíhaly postupně a zároveň jsme se potýkali i s problémovým zadáváním těchto zakázek, protože zhotovitelé těchto prací musí splňovat právě podmínky památkové péče.
4: V současné době se práce týkají hlavně zahradních úprav. Ty by měly skončit v průběhu léta. Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Jde o sedmou změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátu vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném západním břehu. Komise ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Vyšetřovací zprávu vydala komise taky loni v září. V ní uvedla, že k izraelské genocidě v pásmu Gazy přímo podněcovalo vedení země, včetně premiéra Benjamina Netanyahua.
0: Sport.
4: Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho tak bude moct zúčastnit 100 000 běžců. Oznámili to pořadatelé jednoho ze sedmi největších maratonských závodů světa. Zájemci o účast ale nejdřív musí uspět v loterii, do které se pro příští ročník přihlásil rekordní počet běžců. Více než 1 milion 338 tisíc.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 15 až 12. Zítra čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupni 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 13 mezi Dalovicemi a Ostrovem na Karlovarsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak jste slyšeli další zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlovy Vary. Je 15 hodin 4,5 minuty, stále posloucháte Dobré odpoledne úterní s datem 23. června a já vám i nadále za nás všechny přeji klidný poslech. Dnešním hostem bude za malou chvíli muzikant, skladatel a také pokračovatel jedné z nejvýraznějších hudebních tradic českého folku. Přestože vyrůstal ve stínu slavného jména, dokázal si najít vlastní cestu a vlastní hlas a také vlastní projekt. Jan Nedvěd mladší a příbuzní za malou chvíli v našem vysílání. V této hodině také budeme soutěžit, no a samozřejmě naším tématem bude i téma regionální, abychom vás informovali o tom nejaktuálnějším, co se děje u nás v regionu. A bude to konkrétně oprava náměstí v Hroznětině. Zůstaňte s námi, krásné odpoledne.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

Roberta Fulek na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Projekt Jan Nedvěd mladší a příbuzní 2026 budete moci vidět už brzy v Lidovém domě Karlovy Vary. Koncert proběhne v neděli 28. června a naším hostem měl být dnes Jan Nedvěd mladší. Bohužel se nám z technických důvodů nepodařilo s naším hostem spojit. Tak my vás každopádně brzy budeme informovat, na co se můžete těšit. My budeme každopádně soutěžit o stupenky do Lidového domu, tak určitě zůstaňte s námi a s vámi zůstává Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Některé písně nestárnou a některé hudební příběhy pokračují dál. Jedním z nich je příběh rodiny Nedvědů. Naším dnešním hostem je už teď díky bohu Jan Nedvěd mladší, který už řadu let přináší posluchačům vlastní tvorbu i kus rodinné hudební tradice. Muž jsme společně ve spojení. Hezké odpoledne, vítejte na našich vlnách.
1: Dobrý večer, dobrý den, Nedvěd, ještě jednou.
0: Vy jste na cestě, někam zřejmě na koncert, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Já jsem bohužel neslyšel mobil v autě, ale aspoň, že to proběhlo takhle, jsme se podařili spojit.
0: Já už jsem představila, že váš projekt Jan Nedvěd mladší a příbuzní 2026 budou moci naši posluchači vidět brzy v Lidovém domě v Karlových Varech. Koncert proběhne v neděli 28. června 2026. My také o vstupenky na tento koncert soutěžíme. Představte nám váš projekt, co můžeme slyšet, vidět, na co se můžeme těšit.
1: Tak je to především dvouhodinový zpívání písniček jak mýho táty, tak mých nových, vydali jsme novou desku s názvem Chlapský slovo. Je to prostě dvouhodinový zpívání s povídáním s lidma, s nějakou troškou zábavou, aby ten pořad byl nějakým způsobem dynamický, zajímavý. A celý je to vlastně v duchu oslav 80. let toho mýho táty, který letos tohle jubileum vlastně slaví 24. září 1946 se narodil.
0: Krásný. Řekněte, jaké bylo navázat na historii kapely po téměř 20 letech? V čem jsou příbuzní jiní než v těch 90. letech?
1: Je to úplně jiný svět. Já jsem opravoval auta vlastně 15-20 let a v roce 2004 jsem skončil a v roce 2022 jsem si myslel, že plynu nenavážu. Ale ten svět se tak jako změnil jinam, že jsem musel se spoustu věcí naučit v rámci propagace, v rámci chápání muziky, v rámci konkurence, protože těch kapel dneska je tolik, každý den jezdí 7000 uměleckých souborů. Čili bylo potřeba se na to rizí připravit a já jsem měl tu přípravu přesně 3 letou.
0: A jak vnímáte ten hudební odkaz svého otce Honzy Nedvěda a strýce Františka Nedvěda? Cítíte třeba při tvorbě inspiraci anebo naopak závazek vůči rodinnému jménu?
1: Je to obrovský závazek, vysoko nasazená laťka. Neustálý srovnávání s tím jménem Honza Nedvěd, František Nedvěd, stejně jako to má třeba bratr Vojta. Tak s tímhle tím člověk nejdřív má pocit, že musí bojovat, ale ve finále je to tak, že to, jak hráli tátové, nejde nahradit ničím. Já se pokouším důstojně navázat a pokračovat dál v rámci autorských písniček, v rámci chápání toho světa, v rámci chápání celého toho odkazu toho tátové, tak jak vlastně prezentovali oni. To znamená, moje koncerty se příliš nějakým způsobem nemění, protože je to v podstatě recital, takový povídání si s lidma za pomocí písniček a mluvení slova a trochu ty legrace a zábavy, aby lidi zapomněli na ten okolní svět. A samozřejmě mluvím i o tátovi Ostrýnovi na těch koncertech.
0: Teď se osobně ji zeptám, dostával jste někde rady od otce, nejenom ty životní, ale i ty hudební?
1: Moc ne, protože já jsem se učil na piano, když mě táta v 7 letech tak trošku nutil. Tenkrát jsem mu to zazlíval, dneska se mi to velmi hodí. A vlastně jsem se všechno tak trošku učil sám a pak jsem mu to v podstatě v plný parádě tak jako ukázal a on otevřel pusu a už jenom tak jako v rámci nějakých hraní, že tady to je dobrý, tady to je špatný. Takže určitě mě nějakým způsobem radil, ale byl velmi překvapený z toho, že jsem si ty věci nahradil se, naučil sám, protože já to jsem učil jako automechanika, on se myslel, že budu dělat celý život jenom auta.
0: A co si myslíte, že by řekl teď, kdyby žil?
1: Velice na fandí, má velký přehled, všechno sleduje, píše nám SMSky, dokonce řekl, že se dostaví jak do Outu Areny, kterou se nám s mým bratrancem podařilo prodat, tak do Lidového, tak do Lucerny a spoustu dalších koncertů veřejně se prezentuje, dokonce nám tam nehrál i video pozvánku, pokračujte v Nedvědech, vysloveně takhle si to přál. Outu Arena je mimochodem s Vojtou Dykem a s Jakubem Prachařem, který nás oslovili a který dělají jakoby patrony nad celým tím projektem. My jsme za to strašně šťastní, že se ta mladší generace propojí s tou starší.
0: Řekněte, jste neustále na cestách, často koncertujete. Ano. Co děláte, když nehrajete muziku, máte nějaké jiné koníčky?
1: Opravuju auta. Prostě úplně klasicky těm autům se věnuju, no, že jeden můj děda byl v rámci svého dění se věnoval autům a druhý děda byl muzikant, takže já jsem to měl jasně. A výhodou toho bylo, že když jedno nebo druhý nepůjde, tak se vždycky nějakým způsobem dokážu uživit. To byla velká akce, teda to byla velká věc, protože spousta těch muzikantů jsou dneska vázaný jenom na tu hudbu a když to nejde, tak je to šílený, že? Takže já mám tuhle tu výhodu.
0: Když se teď ohlédnete za svou hudební cestou od založení Příbuzných v roce 1993, na co vy osobně jste nejvíc hrdý, řekněte?
1: To je tak těžký mluvit o svém díle, jako já mám nějaký hrdosti. Já jsem šťastný za to, že ty lidi na těch, do těch sálů chodí, ať už v roce 1993, kdy jsme začali, kdy jsme prodali 5 desek, prodali jsme téměř přes 200 000 kusů. Dneska už ty desky se tolik neprodávají, spíš se to stahuje a my to prodáváme na koncert, takže já to fyzický CDčko furt chci těm lidem jakoby dát, aby se ty peníze něco odnesly domů. Ale hrdý jsem na to, že jsem díky svý píli, práci a nekonečný jakoby soustředěnosti dokázal to, že ty sály dneska jsou plný, stejně jako Vojta Nedvěd, stejně jako celá naše rodina, takzvaně. Prostě je to už hodně o práci, když se to nezdá. Ono to vypadá, že člověk vezme kytaru, zahraje s tankem, odjede domů, ale všechno je úplně jinak. Je to jakoby podnikání, by se dalo říct.
0: Úplně poslední otázka na závěr. Kde by si posluchači z vašich koncertů měli odnést nějaký velký pocit, jediný třeba pocit nebo myšlenku, jaká by to podle vás měla být?
1: Je to celý, naše koncerty jsou koncipované tak, že vzpomínáme na staré doby a vzpomínáme na to, kdy mám pocit a táta to tvrdí taky, že nám jako všeobecně jako lid povinno daleko líp. A o tom to dneska je, to znamená zapomenout na okolní svět a aspoň na ty 2 hodinky nebo 2,5 někde hráme prostě opátrat a vzpomenout si na to, co každý z nás prožil. A každá ta jednotlivá písnička každému něco nějakým způsobem připomíná, takže to je především zapomenout na 2 hodiny na okolní svět.
0: A věřit v to dobré. My se teď pustíme jednou vaši písničku s názvem Víra a já se s vámi už rozloučím. Děkuji vám za rozhovor. Naším hostem byl dnes Jan Nedvěd, mladší tohoto času, teď je na cestě na koncert. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujeme, nasledanou, děkuju.

vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.

0: Hroznětín získal zlatou stuhu a stal se vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2026 v Karlovarském kraji. Porota ocenila hlavně dlouhodobé investice do veřejného prostoru, služeb pro rodiny, komunitního života i moderního fungování radnice. Město teď zároveň opravuje Krušnohorské náměstí. Právě to tvoří přirozené centrum Hroznětína, kde se nachází radnice, kostel, hospoda i autobusová zastávka.
1: Mně se to líbí a je to pro nás takový napínavý, je to takový očekávání prostě, jako jak to bude vypadat.
2: Prohlíží si vizualizaci na oplocení staveniště místní obyvatelka Monika.
1: Jestli to bude mít tu podobu, která je nastíněna, a každá takováhle inovace je prospěchem pro který tady žijí.
2: Kromě nové autobusové zastávky tu vzniknou i veřejné toalety.
1: Já nejsem úplně zastáncem to, že ty toalety mají být úplně všude, ono to nedělá někdy dobrotu, ale samozřejmě ta zastávka, jako všechno tady to, co se prostě udělá nový, je v novém kabátě, tak je to hezčí.
2: Uprostřed náměstí je asi 2 metry hluboká jáma. Pracovníkům pod námi dává instrukce stavby vedoucí Eduard Juraška. Co tady bude?
3: Tady bude fontána. Na tohle ty základy, tak při rošt a na ten kovový rošt přijdou tvarnicové desky posadit, které vlastně budou průtokový, takže ta fontána bude stříkat. V prostředku bude tam 10 rysek, voda bude protékat zpět do fontány.
2: A jak bude vypadat okolí kašny?
3: Všechno bude v nových dlažbách, včetně chodníčků.
2: Autobusová zastávka je mimo oplocenou stavbu.
3: Ta se ještě nezačala stavět, jelikož čekáme, je výrobě a výroba té buňky trvá přibližně 3 měsíce. Týden před tím, až tu buňku oni přivezou, tak tam jenom osadíme a tu zastávku zdemontujeme.
2: Průběh stavby přišel zkontrolovat starosta Martin Maleček z Hnutí Volba pro kraj. Naproti kašně už jsou

0: hotové nějaké betonové základy, co tady bude?
1: To jsou betonové základy pro nové pergoly, které do budoucna porostou samozřejmě květenou. Pod těma pergolama budou odpočinková místa a budou tam i nabíječky pro kola.
0: Jak tady ten prostor vypadal předtím?
1: Taky předtím ta plocha byla upravená, byla vlastně hlavně ve formě trávníku a my samozřejmě chceme, aby to náměstí bylo vícegenerační místo, kde se můžou setkávat jak mladí, tak starší. Konají se tady samozřejmě taky vánoční trhy, vánoční koncerty, takže chceme, aby ta určitá část té plochy byla hlavně přizpůsobena tomu místu pro to střetávání.
0: Kdy tady bude hotovo?
1: Máme být hotovo do konce září, já věřím, že se nám to podaří. V současné době ta stavba probíhá dle plánu.
0: Stavební úpravy náměstí budou stát necelých 14 milionů korun. Třetinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Z Roznětína u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 3:45, 1,5 minuty přesně, právě teď v tomto čase startuje odpolední soutěž. Připomínám, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a ten je 221 55 37 37. Pojďte s námi soutěžit, jsou pro vás připraveny opět krásné ceny celý tento týden. Letní osvěžení a pořádnou porci zábavy, to je koupaliště Michal u Sokolova. Průzračná voda si drží stále vysokou kvalitu, kterou ocení rodiny s dětmi i ti, kteří si chtějí odpočinout a jen tak relaxovat. Dominantou koupaliště je jeden z nejdelších venkovních tobogánů v České republice. Je tam taková i velká strojskluzavka, minigolf, dětské hřiště, občerstvení. V areálu je dokonce i kemp pro karavany, obytné vozy a stany. Nechybí ani dřevěné modulární domky. Veškeré informace o cenách a možnostech ubytování najdete na webu koupaliště Michal u Sokolova. No a my vám v dnešní soutěži nabízíme 2 celodenní vstupenky. Tak můžete s námi vyrazit a relaxovat a zaplavat si v úžasném přírodním koupališti. Za mnou chvíli položím otázku, protože celý tento týden také je pro vás připravená celotýdenní soutěž. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se blíží a my pro vás máme speciální 4-chodové festivalové menu pro 2 osoby s výhledem přímo na Červený koberec a festivalové dění, a to v Humboldt Park Hotel & Spa. Tento 4-hvězdičkový hotel je přímo v centru Karlových Varů, nabízí široké spektrum léčebných wellness i hotelových pobytů. V elegantní hotelové restauraci s letní terasou se podávají regionální i evropská jídla, včetně domácích specialit a moučníků. Pro návštěvníky Karlovarského filmového festivalu si letos hotel připravil speciální festivalové menu, včetně pestré nabídky nápojů. Pokud se tedy zúčastníte dnešní soutěže a správně odpovíte na otázku, postupujete zároveň do losování v celotýdenní soutěži. A to slosování proběhne v neděli 28. června, poukaz v hodnotě 3000 korun pak může být váš. Tak pojďte s námi soutěžit 221 55 37 37 a otázku položím, až se k nám někdo dovolá. Někdo, kdo byl jako první dnes na telefonu a tím je kdo? Hezký den.
1: Dobrý den, u telefonu Jitka.
0: Hezký den, Jituš. Odkud voláte?
1: Z Otovic.
0: Z Otovic. Tak zdravíme do Otovic z Karlových Varů. Tak pojďme soutěžit. Jak vysoký myslíte, že je rozdíl mezi nástupní a dojezdovou částí tobogánu na koupališti Michal? Možnosti za A 12 metrů, za B 15 metrů, nebo za C téměř 20 metrů?
1: No tak, když je teda, jste říkala, že je nejdelší, tak řeknu těch 20 metrů.
0: Jupí. Přesně tak. Tak 2 celodenní vstupenky na koupaliště Michal jsou vaše a zároveň také postup v celotýdenní soutěži. Držím palce. Krásný den. Zůstaňte na telefonu. Gratulujeme.
2: Tak chodit po lese a já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Dívej se na mě, Tereza Mašková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Stavbou Karlovarského kraje je přístavba nového pavilonu nemocnice v Ostrově. Rozhodla o tom odborná porota. Podrobnější informace k letošní soutěži uslyšíte ve zprávách od Matěje Štecha. Hned po nich vás pak budeme po 16. hodině bavit. Na řadu přijde jako vždy humoriáda, dnes ovšem s Jiřím Ptáčníkem a Patrikem Rozehnalem. Teď ještě ty hlášky těch nejmenších a já vám pustím poslední písničku na závěr. Úterního dobrého odpoledne. Klidný poslech s rádiem vašeho kraje.
1: Co dělá reportér?
2: Logicky pracuje.
3: Reportuje.
4: Že natáčí filmy.
5: Je to youtuber.
6: Sedí na záchodě.
7: Sedí u počítače.
8: Podepisuje důležitý listy.
9: Dělá filmy.
10: Sedí u telky.
11: Líbí se s manželkou.
12: Ahoj!

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Stavbou Karlovarského kraje se stala přístavba nového pavilonu Ostrovské nemocnice. Ve městech v regionu je stále častější výskyt divokých prasat. Hledaného Petra Šimona se policistům podařilo zadržet v pražských Strašnicích. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Stavbou Karlovarského kraje je přístavba nového pavilonu nemocnice v Ostrově. Rozhodla o tom odborná porota. I druhé místo této soutěže míří do Ostrova za vybudování kreativního a kulturního centra v Domě kultury. Na třetím místě pak skončily rekonstrukce výpravní budovy ve Františkových Lázních a revitalizace hornického domu v Sokolově. Zároveň lidé rozhodovali i o stavbě čtvrtstoletí, říká za pořadatele soutěže Anna Vlášková z regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary.
2: To hlasovala jenom veřejnost a ta veřejnost mohla hlasovat z představených staveb, které vlastně vybrala odborná porota v těch předchozích letech, to znamená od roku 2001. A tady v tom hlasování o tu stavbu čtvrtstoletí tak zvítězila také stavba z Ostrova a bylo to využití Paláce princů pro městskou knihovnu.
1: V rámci ankety porota vybírala i nejlepší zatím nerealizovaný projekt, kterým se stal areál městských lázní Kyselka. Divočáci se opakovaně vyskytují v některých městech v Karlovarském kraji. Například v Sokolově museli před několika dny zastřelit jedince, který se často pohyboval v okolí domů. Krajský úřad zároveň připravil informační leták, ve kterém lidé najdou doporučení, jak se vyhnout setkání s divokými prasaty nebo co dělat, aby se jejich výskyt ve městech snížil. Podle mluvčí kraje Jitky Čmokové se objevuje víc prasat téměř v celém Karlovarském kraji.
3: Odbor životního prostředí řešil výskyt divočáků, zejména v intravilánu obcí Březová na Sokolovsku, nebo v Libavském údolí, nebo v Mírové, ale víme o zvýšeném výskytu třeba i u pramene Natálie u Františkových Lázní.
1: Policie zadržela hledaného Petra Šimona kolem 2 hodiny odpoledne v Praze Strašnicích. Ráno byl v Čelákovicích u školy se zbraní. Celý den ho hledal 60 policejních hlídek i vrtulník. Podle policie byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Informaci o zadržení 55-letého muže Českému rozhlasu potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Šnývajzová.
4: Krátce před 14. hodinou se pražským hlídkám podařilo zadržet toho muže v pražských Strašnicích. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
1: Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat. Hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestu za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na 145. kilometru D6 ve směru na Chep je hlášená zvěř na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Slyšte z toho
6: strudana. My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Z
5: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
6: Dobrý den, ahoj.
5: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
6: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli toto se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
5: A co se ti stalo?
6: No hned já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
5: Už ti ho dali.
6: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. A když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buňně Bohdanojou na 113 let.
5: Ať ješ. Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát v tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: ti tam nelákalo?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prosím trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikdy zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace, nebo tak.
2: Ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam. Tak
1: já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano? stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900 volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva Skrnová, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
3: Ano,
4: ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju.
3: Tak musíte.
4: To bude mejdan jak blázen.
6: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
6: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
4: Dobře.
6: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
3: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme moc.
4: Díky, nashledanou.
3: Kdo se ozve teď?
4: Dobrý den.
7: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
7: Hezký den.
3: Zdravíme taky do Podkrkonoší.
4: Podkrkonoší, jak
3: rozhodnu
4: říká
3: to.
4: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
4: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
3: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
8: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
9: no, prosím
8: se sestřenicí tchýně.
9: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
8: A ona... Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger.
9: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
9: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned zpočátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhající. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
8: Zrnožky byla sounožka.
9: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
10: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
3: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si takhle povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
10: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
3: takže
10: spíš jako
3: laskavé. Takže ty se zakládají napravdě nebo ne?
10: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
10: No možná některý jsou. Jako...
3: V té speciální kategorii ve vtipech hledáš prostě o doktorech, ano, o policajtech, ano, o na odchyních.
10: Ano, ano,
3: a je to
10: ano.
3: Takhle prostě
10: se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky, všecky, všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
10: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
10: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojovala s krtky?
10: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: to sloužili nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
10: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
10: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
3: To myslím, že je to krtčí samička.
10: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí,
10: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty, a vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
10: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
3: Aha.
10: A jeho setkání
3: Mirek
10: s Verichem
3: proti Mirkovi
10: ve Vídni.
3: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, tiskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.

0: hrál, víš, takhle oni se zase dali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako, podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebíče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebíč byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
1: Jiří Pecha.
0: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebíče,
1: je
0: z Boroviny, že jo.
1: No tak to je součást Třebíče.
0: Je to, na samozřejmě.
1: Ale... Navrátil.
0: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebíči narodili. A,
1: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
0: Já to
1: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělali z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování, s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
0: My v Třebíči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením.
1: Ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
0: Nedošínskou.
1: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
0: Není to pravda. Samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
1: Takhle.
0: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
1: A to mě Peca říkal.
0: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
1: Ježišmarja!
2: Humoriáda.
3: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
4: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodůlkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem běhnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říká, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
3: Vyšperkovat,
4: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
3: takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
4: Nezapomenutelný.
3: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
4: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
3: takže pak až Kolín, nebo co?
4: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. No dávno již tomu.
3: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch 5 knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
4: No tak já myslím, že ano.
3: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
4: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
3: Rychle to bude.
4: Kompromitující
3: otázka. To je určitě
4: otázka.
3: I ten, kdo se dovolá, zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den, Pavel.
2: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně...
1: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
2: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
1: No, tak to bude špatný.
2: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
1: Velký špatný. No, a jo. To je špatně. A modrá krev.
2: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
1: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
0: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale já nemám.
2: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
0: Miroslav
2: jako
0: Ecler,
2: hlas,
0: ano.
2: Jako
0: ano.
2: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
0: Renka Slováčková a ještě někdo.
2: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
0: Já dělám objektiv, ano.
2: Ano. Jak dlouho už?
0: 30 let.
2: 30 let.
0: 30 let.
2: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
0: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
2: Tak, hlavně z toho smutku, šťastný dojezd, tedy, asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte Humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
1: Ano.
0: Naschledanou.
2: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady 5, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii. A také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: toho
3: dopoledne,
2: nesla.
3: Ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může tak na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se musel nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to
3: přijesitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Lukavy, zdravím Patrika i pana Páčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme, rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá. Važme si toho. Važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého. Zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní Humoriády. Zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Habartov na Sokolovsku otevřel novou stezku pro pěší i cyklisty do Lítova. Karlovy Vary a Kyselku propojí prázdninový autobusový festivalový spoj. Prezident podává kompetenční žalobu kvůli své neúčasti na summitu NATO. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Habartově na Sokolovsku mají novou osvětlenou stezku pro pěší i cyklisty do místní části Lítov. Stavba za 21 milionů korun zajistí bezpečnější pohyb chodců a cyklistů mezi volnočasovým areálem u jezera Boden a Lítovem. Zhruba polovinu nákladu na 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatí dotace z programu Spravedlivá transformace. Pokračuje nezávislý starosta Petr Janura.
2: Součástí není teda jenom povrch té stezky jako takové, ale její součástí je i tlaková kanalizace, která bude odkanalizovávat přilehlou obec Lítov a veřejné osvětlení. Jako další věc, která byla potřeba nainstalovat, tak bude mobiliář, bude tady nějaký odpočívadlo a mobiliář klasika, lavice, stoly a tak dále a počítadlo chodců a cyklistů.
1: Mezi Karlovými Vary a Kyselkou bude v první polovině července jezdit opět mimořádná autobusová linka. Festivalové návštěvníky bude vozit do bývalých lázní a místního muzea. K dispozici bude taky návštěvníkům mimořádné festivalové projekce české komedie Vrchní prchni, říká mluvčí společnosti Matony Lutfia Miňovská.
3: Od 4. do 11. července bude jezdit speciální festivalový autobus zdarma do Kyselky a ve středu 8. července se navíc připravuje speciální filmové odpoledne v obecním kině Kyselce s promítáním komedie Vrchní prchni.
1: Z Karlových Varů bude spoj odjíždět dvakrát denně z divadelního náměstí. Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že podání žaloby respektuje. Nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice rozhodnutí prezidenta chápe. Řekl to třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno. Takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
1: Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Doteď se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Turecké úřady zatkly při ranních razích více než 200 lidí, oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská Dem Party naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisti a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz shromažďování. Sport. Cyklista Pavel Bittner se na domácí mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Uničově a Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 15 až 12. Zítra čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupni 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Komplikace způsobená zvěří na vozovce na 145. kilometru D6 byla odstraněna. Komunikace by měla být průjezdná bez omezení.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, milí posluchači. Je dnes 23. června, 4 minuty po 17. hodině. No a na programu je Den v kraji. Tady jsou dnešní témata na následujících 60 minut, které vás čekají. Dustin Hoffman, Juliette Binochová anebo Jeffrey Wright. To jsou jen některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Které filmy osobně herci uvedou, si řekneme už za chvíli. Po mozkové příhodě hledala způsob, jak znovu rozhýbat ruku. Našla ho v tradičním krajkářství, kterému se věnuje dodnes. 77-letá Božena Vávrová schebuje další osobností, které věnujeme náš pravidelný seriál Naši seniori. Rodačka ze Sokolova, tenistka Markéta Vondrušová, zná trest za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Je 4letý a může reálně znamenat zákaz činnosti hráčské i potenciální trenérské. Nabídneme podrobnosti. No a v Karlových Varech dnes večer odhalí u Galerie umění velmi neobvyklou sochu plzeň umělce Benedikta Tolara, jde o monument tvořený několika vanami. Tak i to bude součástí dnešního Dne v kraji.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Chybí všechny krevní skupiny. Vyzývá proto dárce, aby přišli darovat krev, říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singerová.
2: Samozřejmě chybí všechny krevní skupiny, ale pochopitelně pro nás ta nejdůležitější je nula negativní.
1: Transfuzní stanice potřebuje, aby každý měsíc přišlo darovat krev minimálně 800 dárců. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu americký herec, držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman. Informovali o tom zástupci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. S podrobnostmi seznámíme už za chvíli. Silničáři dokončují rekonstrukci komunikace u Tatrovic na Sokolovsku. Modernizace měla být hotová v srpnu, ale podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Vojtěcha Vaňka zřejmě skončí dřív.
3: Nejde pouze o nový povrch vozovky, ale o komplexní úpravu celého úseku tak, aby komunikace byla bezpečnější, stabilnější a lépe připravená na další léta provozu.
1: Hroznětín u Karlových Varů revitalizuje centrum města. Na Krušnohorském náměstí stavaři budují fontánu, pergolinovou autobusovou zastávku a veřejné toalety. Všechny stavební práce skončí do konce letošního září. Pokračuje starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
4: My chceme, aby to náměstí bylo určeno pro střetávání občanů, aby to bylo jako vícegenerační místo.
1: Na místě se konají také vánoční trhy a koncerty. Divočáci se opakovaně vyskytují v některých městech v Karlovarském kraji. Krajský úřad připravil informační leták, ve kterém lidé najdou doporučení, jak se vyhnout setkání s divokými prasaty, nebo co dělat, aby se jejich výskyt ve městech snížil. Tenistka Markéta Vondroušová, rodačka ze Sokolova, má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestána nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Tématu se budeme věnovat krátce po 17:30.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent a právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská star na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my old
1: friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlas1.cz.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori vám představujeme osobnosti, které v minulých letech získaly ocenění za mimořádný přínos Karlovarskému kraji. Dnes vás seznámíme s Boženou Vávrovou z Chebu, ženou, která celý svůj život spojuje aktivní pomoc druhým s láskou k tradičním lidovým řemeslům.
2: Krajkářka, organizátorka a držitelka ocenění za celoživotní přínos Karlovarskému kraji Božena Vávrová. Na první pohled působí energicky a optimisticky. Jen málo kdo by hádal, že právě zdravotní komplikace ji před lety přivedla k její velké zálibě – paličkování.
3: V roce 2001 jsem prodělala mozkovou příhodu, kdy jsem byla ochrnutá na levou půlku těla. Po rehabilitaci a cvičení jsem neustále měla pocit, že mám levou ruku trošku jinou, tak jsem chtěla se zabývat jemnou motorikou. Takže jsem začala háčkovat a začala jsem právě se učit to paličkování.
2: První kontakt s krajkou zažila na kurzu v Chebu. Tehdy ještě netušila, že se z koníčku stane celoživotní vášeň.
3: To byly řemeslné dovednosti, kde bylo i několik dalších jako dovedností. Bylo tam háčkování, bylo tam výroba z moduritu a bylo tam mezi tím i paličkování.
2: Na svůj první výrobek si pamatuje dodnes.
3: Můj první výrobek byl na kurzu v Praze a byla to panenka, kde mi učitelka řekla, že tam je nejvíc technik, které se můžu během toho kurzu naučit, což jsem jako absolvovala. A byla jsem moc a moc ráda, protože jsem měla radost, že se mi to povedlo.
2: Mnoho svých výrobků rozdává jako dárky rodině nebo přátelům. Jedné ze svých kolegyň například k 75. narozeninám věnovala paličkovanou madonku. K ručním pracím ostatně měla blízko už jako dítě.
3: No, já pocházím z rodiny, kde bylo 6 dětí, takže jsme museli prostě se starat. Ale byla jsem už odmala aktivní, protože jsem háčkovala, šila, do tanečních jsem si šila sukínky.
2: Vedle krajkářství je ale Božena Vávrová známá především jako dlouholetá předsedkyně Českého svazu žen. Organizuje výlety, přednášky, pobyty, vzdělávací kurzy i společenská setkání. A kde bere energii na tolik aktivit?
3: No, vlastně spolupráce s ostatními. Být mezi lidmi a neupínat se jenom na svoji rodinu, na svoje prostě děti a na vnoučata.
2: Právě v tom vidí recept na aktivně strávené stáří.
3: Prostě říkám, že je zbytečné sedět doma na gauči a čekat, až přijde ta zubatá s kosou. Musí se chodit mezi lidi, být aktivní a snažit se. Proto my třeba taky zúčastňujeme se v komisích na volby. Už jenom to, že lidi se musí oblíknout, jít mezi lidi, setkáte se tam s lidmi, kterými jste se neviděli třeba 30 let. A oni se k vám hlásí a člověk má z toho radost.
2: Říká 77-letá Božena Vávrová z Chebu. Žena, která svůj život zasvětila pomoci druhým, tradičním řemeslům a aktivnímu životu. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: Ústřední píseň z filmu Titanic jste slyšeli právě teď na rádiu vašeho kraje a písnička končí přesně v 17:30. 4 roky bez profesionálního tenisu. To je trest, který dostala Markéta Vondroušová, rodačka ze Sokolova, od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. S podrobnostmi je teď ve našem studiu a ve vysílání také editorka Dana Jelínková. Dano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dano, připomeň posluchačům, co se vlastně tehdy stalo.
1: Komisářka přišla na kontrolu podle Vondroušové mimo domluvený čas a údajně se neprokázala žádnou legitimací. Tenistka argumentovala i obavami o svou bezpečnost, ale tribunál v tom neshledal přesvědčivé zdůvodnění a podle antidopingových pravidel se neodevzdání vzorku bere jako odevzdání pozitivního vzorku.
0: A Markéta Vondroušová tedy zná svůj verdikt. Jaký může být ten další postup?
1: Může se proti rozhodnutí nezávislého tribunálu odvolat. Její právní zástupce Jan Exner ale zatím nechce konkrétní postup komentovat.
2: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
1: Aktuálně tak má Markéta Vondroušová zastavenou činnost, nemůže hrát, nesmí nikoho trénovat, ani se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA a ITF. A platí to i pro grandslamové turnaje nebo týmové soutěže. Vondroušová reagovala na rozhodnutí na svých sociálních sítích, mimo jiné zmiňuje, jak těžce měsíce prožívala a dál prožívá. Je hodně zklamaná i proto, že vždy postupovala, odpovídala a spolupracovala na všechny otázky, i po prosincové kontrole stále postupovala jako profesionální sportovkyně a podrobila se dalším testováním. Píše také, že ji tento proces změnil, že bojuje s nespavostí i úzkostí a že teď nejsou vůbec důležité nějaké úspěchy či tituly, sportovní stránka jako taková, ale lidi, které kolem sebe má. Proto je vděčná za své nejbližší a jejich podporu.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Velkou sochu plzeňského umělce Benedikta Tolara, nazvanou I Wanna Be, dnes večer představí sám autor před Karlovarskou galerií umění. Přímo na místě už je u monumentu vyskládaného z 32 koupelnových van náš regionální stopař Josef Šorfa. Pepo, příjemné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pepo, program k odhalení neobvyklé sochy ze starých van začne až ve 20 hodin. Jak to vypadá na místě, Pepo, právě teď? Je socha vidět nebo ji už před odhalením zakrývá bílé plátno?
2: Socha už stojí na místě, tady na Gétově stezce před galerií umění. Přivezl ji už včera velký nakladač s jeřábem a návěsem. To dílo tvoří 4 na sobě postavené prstence. Vznikla tak 4 patra, každé tvoří 8 starých, už trochu zrezlých van. Jsou postavené na výšku, dnem k sobě a celé to pohromadě drží kovová konstrukce. Vypadá to jako takový postapokalyptický panelák. Ta socha zahalená není, ostatně vidět ji mohli už lidé třeba v Londýně, ve švédské Uppsale, v Praze nebo v českých Budějovicích.
1: A bude tedy představení sochy ještě vůbec nějakým překvapením?
2: Určitě ano. Kromě toho, že jde o monument ze starých van a ukázku, jak je možné využít obyčejné předměty jako umělecké dílo a dát jim tak druhou šanci, tak jde taky o světelně zvukovou sochu. To znamená, že v otvorech pro vodovodní kohoutek jsou umístěná světla a úderem 21. hodiny spustí světelná show, kterou ještě navíc ozvláštní 4-minutová hudební báseň Vladimíra Štambacha.
1: No to by mohlo být opravdu zajímavé, jen mi trochu nesedí ten čas. Akce začíná v 8 večer, ale socha zahraje a zazáří až v 9, Pepo?
2: Ten hodinový mezičas, než se setmí, aby vynikla světelná lázeň, ten je určený pro tvůrčí dílnu s edukátorkou Galerie umění Pavlou Vargovou. Kromě světelné koupele, která návštěvníky čeká, si teda budou moci vytvořit i opravdovou koupel z karlovarské vřídolní soli, a to v barvách i vůních, které si sami vyberou.
1: Mohou vidět sochu nazvanou I Wanna Be i ti, kdo nepřijdou na tu dnešní vernisáž?
2: Ano, socha zůstane před galerií celé léto, minimálně až do 11. a 12. září, a bude sloužit i jako umělecká upoutávka na světelný festival Vary září. Navíc bude denně v době od 9 ráno do 10 večer každou půl hodinu hrát.
1: To byl Josef Šorfa od Karlovarské galerie umění, kde dnes po 20. hodině představí světelně zvukovou sochu I Wanna Be. Příjemné odpoledne, Pepo, i večerní světelné hudební zážitky a samozřejmě naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Jak bude, to nám prozradí Pavel Kopeček z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Pavle, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Tak pojďme na počasí tedy, na výhled, jak bude v Karlovarském kraji dnes večer, v noci a také zítra.
2: Tak očekáváme, že ta oblačnost, která je nad regionem, tak se bude pozvolna rozpouštět a během noci pak bude jasno nebo skoro jasno. Teploty po ránu se budou pohybovat od 16 do 13 stupňů Celsia, no a během dne se na obloze nic moc měnit nebude, bude jasno až polojasno a teploty budou opět vysoké, 28 až 31 stupňů. Vítr bude vát jenom slabý proměnlivý nebo severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Díky za výhled v rámci předpovědi počasí. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Hroznětín je vesnicí roku 2026 v Karlovarském kraji. Karlovy Vary mají nová pravidla pro přidělování rekreačních zahrádek. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na konci týdne má být až 39 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Vesnicí roku 2026 v Karlovarském kraji je město Hroznětín. Podle hodnotitelské komise se v Hroznětíně daří vytvářet prostředí, kde se dobře žije rodinám, seniorům i mladé generaci. Komise ocenila promyšlený rozvoj města, místní aktivní spolkový život a širokou nabídku služeb. Starosta Martin Maleček, zvolený za Sdružení nezávislých kandidátů Jedna, si myslí, že o vítězství rozhodla i dobrá spolupráce města, spolků a dobrovolníků.
3: Byla vidět ta komunitní spolupráce s těmi občany, my doopravdy občany se snažíme do těch všech projektů zapojit. Podařil se nám tady nádherný projekt Společně v Luční a je to vícegenerační místo pro střetávání občanů a zároveň samozřejmě i návštěvníků, který k nám do Hroznětína zavítají.
2: Vyhlášení dalších výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku proběhne v Hroznětíně 24. července. Zastupitelé Karlových Varů schválili pravidla pro přidělování nových zahrádek na Zlatém kopečku. Část jich město pronajme a další část nabídne do přímého prodeje. Součástí pravidel je i podmínka zpětného vykoupení parcely, pokud se o ní nájemce nebude řádně starat. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: Tam dalo naše právní udělení, protože potom jsou s tím velké starosti, když ten soused se o ten pozemek nestará, jste v podstatě bezradný a nevíte, jak ho donutit tomu, aby ten pozemek zušlechťoval. Tu podmínku jsme tam dali a věříme v to, že pokud tento problém nastane, že tím to budeme moct řešit.
2: V lokalitě Zlatý kopeček vzniká více než 80 zahrádek napojených na vodu a elektřinu. V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kde bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidi by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 15 až 12. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/20 je v části úseku mezi Bečovem nad Teplou a Krásným údolím části Nové Domky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Provádějí se tam stavební práce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Máme tu léto a já vás dnes opět pozvu na výlet po krásách českých. Tentokrát to budou kopce, pohoří a hory České republiky. Začali jsme v západních Čechách skladbou Tobě Šumavo v podání klatovských dragounů. Pokračovat budeme v Krušných horách. Ty se nachází na česko-německé hranici na severozápadě Čech a jihu Saska. Jejich nejvyšším bodem je Klínovec. Do Krušných hor se vydáme s Březovskou desítkou a Valčíkem Krušnohorské lesy od Antonína Bulky a Olgy Homolkové.

Nyní se přesuneme do Krkonoš, na nejvyšší pohoří Česka. Krkonoše se rozkládají v severovýchodních Čechách, v Libereckém a Královéhradeckém kraji a na jeho západě polské části Slezska. Jejich nejvyšší hora je Sněžka. Zajímavé je, že Krkonoše nejsou ani zdaleka tak rozsáhlé jako Krušné hory nebo Šumava. Jejichž délka je 130 a 190 kilometrů. Krkonoše jsou dlouhé asi jen 40 kilometrů a široké 20 kilometrů. Krkonoše nám teď bude opěvovat Lipkovanka.

Pavlovské vrchy neboli hovorově Pálava je pohoří na jihu Moravy. Přestože nedosahují velké výšky, vystupují monumentálně nad okolní nížinu a tvoří přírodní dominantu jižní Moravy. Nejvyšší bod je Děvín s 550 metry nad mořem. Oblast je obývána po desítky tisíc let. Důkazem je mnoho archeologických nálezů, mezi které patří i slavná Věstonická Venuše. Polku Pálavské vršky nám zahraje Galánečka.

Přesuneme se dále na Vysočinu. To je hovorový název pro Českomoravskou vrchovinu, dříve zvanou Českomoravská Krabatina nebo Českomoravská Vysočina. Dle názvu je jasné, že se rozkládá na zemské hranici Čech a Moravy a jde o největší horopisný celek v České republice na prakticky celém území kraje Vysočina. Její nejvyšší bod je Javořice. Rodák z Vysočiny Vlasta Dvořák napsal valčík Vysočina, který se stal jednou z jeho nejznámějších písní a nám ji zahraje Veselka.

Další skladba se jmenuje Pozdrav z Valašských kopců. Valašsko je národopisný region na východě Moravy. Překrývá se s chrajnou krajinou oblastí Beskydy, Hostýnsko-Vsetínskou hornatinou a Vizovickou vrchovinou. Mezi nejznámější kopce patří nejvyšší Radhošť, potom Soláň, Javorník, Lysá hora, Pustevny nebo Čertův mlýn. Valašsko je domovem frištátské javořiny, která nám zahraje zmíněný Pozdrav z Valašských kopců od skladatele Dalibora Kozmíka.

Píseň Vršky a kotáry od Antonína Osičky a Josefa Mikela nám zahráli Hornobojani. Závěr našeho pořadu bude patřit opět Šumavě. Šumava je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska. Nejvyšší horou na německé straně je Velký Javor a na české straně je to Plechý. Že je Šumava fenomén, dokazuje mimo jiné počet písní, které o ní byly napsány. Jsem si jistá, že žádné jiné území Čech není tolik hudebně opěvováno jako právě Šumava. Na rozloučenou s českými horami nám zahrají jihočeští rodáci lidovou píseň Šumavské hory v úpravě Ády Doška. Od rozhlasového mikrofonu se s vámi dnes loučí Věra Kestřánková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
3: Město Dačice, ležící v jihovýchodním cípu Jihočeského kraje, se může pochlubit světovým unikátem. Právě zde, totiž roku 1841, vznikla vůbec první kostka cukru. Vyrobil ji původem švýcarský podnikatel Jakob Christoph Rath, který tou dobou vedl místní cukrovar. Dnešní špalíček věnujeme praktickému vynálezu kostkového cukru. Přeji vám

S plzeňským lidovým souborem zpívala Věra Rosypalová. V první polovině 19. století se cukr vyráběný v rafinériích běžně dodával obchodníkům ve tvaru homolí. Ty nebyly příliš praktické, protože se z nich cukr odděloval sekáčkem nebo štípal kleštěmi. Také jejich výroba byla kvůli zdlouhavému sušení komplikovaná a už během balení a dopravy se často lámaly. Také při prodeji vznikalo mnoho odpadu. Ředitel dačické rafinérie Jakob Christoph Rath si tyto nevýhody uvědomoval. Roku 1841 proto přišel s nápadem vyrábět cukr ve formě malých kostek. Veřejnost přijala novinku zprvu rozpačitě, kostkový cukr ale později získal na oblibě, až z obchodů zcela vytlačil zastaralé homole.

plzeňským lidovým souborem zpívali Jiří Mígl a Jaromír Horák. Jakob Christoph Rath se stal ředitelem dačického cukrovaru v roce 1840. Podnik měl v tu dobu již 11letou historii, potýkal se však s ekonomickými problémy, zejména kvůli drahému dovozu suroviny, tedy cukrové třtiny, z jihu Evropy. Rath se narodil v roce 1799 ve švýcarském Rheinfeldenu, který byl v té době součástí takzvaného předního Rakouska. Vyrostl a vyučil se ve Vídni, roku 1840 se oženil s Juliánou Šílovou, se kterou měl postupně 16 dětí. Radovi další kroky směřovaly do Dačic, kde převzal vedení místní cukrové rafinerie. Realizoval výstavbu moderní tovární budovy s vysokým komínem a parním strojem. Podnik zpracovával až 1000 tun surového cukru ročně.

hrál Plzeňský lidový soubor, zpívali Jiří Bárta a Jana Kopřivová. Cukr z dačic měl odbyt v celé rakouské monarchii. Kvůli lepšímu využití některých výrobků rafinérie založil Jakob Rád v Dačicích také výrobnu kandovaného ovoce, cukrovinek a čokolády. Jeho produkce byla oceněna čestným uznáním na živnostenské výstavě ve Vídni. K vynálezu kostkového cukru přiměla ředitele Ráda podle legendy jeho manželka Juliana, která si v létě roku 1841 poranila prst při sekání cukrového mole. Pravděpodobnější ovšem je, že za novinkou stály ekonomické důvody. Při zhotovování kostek se totiž dalo zpracovat až 75% surového cukru. Ušetřilo se zasušení i za mzdy dělníkům.

0: hrál Plzeňský lidový soubor, zpívali Václav Dolejš, Věra Rosypalová a Michal Polcar. Ředitel dačického cukrovaru Jakob Christoph Rath začal s kostkovým cukrem experimentovat už v roce 1841. O rok později požádal dvorskou komoru ve Vídni o udělení privilegia k jeho výrobě. Byl potřeba stroj sestávající ze dvou mosazných desek. Na tu horní se 400 otvory se nasypal vlhký cukrový prášek a rovnoměrně se rozprostřel po horní desce. Dolní sloužila jako podložka. Po naplnění se obě desky přesunuly do lisu, jehož razidla zapadla do otvoru s cukrem. Pak se prášek lisoval na poloviční objem. Následně se 400 kostek vytlačilo z formy a dosušilo. Balíčky cukru vážily zhruba 0,5 kg a obsahovaly 250 menších kostek s hranou 12 mm nebo 64 větších 2 cm kostek. Zákazníci si mohli výrobek poprvé zakoupit na podzim roku 1843 v bedínkách připomínajících čínský čaj a s etiketou dačické rafinérie pod názvem čajový nebo vídeňský kostkový cukr.
1: Já jsem chlapík z Vídni, koníčky mám šímli,

Hrála Konrádyho dudácká muzika, zpíval Antonín Konrády. Ve druhé polovině 40. let 19. století trápili dačický cukrovar nové ekonomické problémy. V roce 1852 byla výroba zcela zastavena a na místě zbořené továrny vznikl koncem 19. století divadelní a taneční sál. Na dačické prvenství ve výrobě kostkového cukru se postupně zapomnělo. Až o 100 let později prokázal německý historik Rudolf Grotkas Rádovo prvenství. Roku 1983 byl v parku u dačického kostela svatého Vavřince postaven pomník, který slavný objev připomíná. Také v dačickém městském muzeu a galerii je celoročně přístupná expozice věnovaná dačické kostce cukru. Dnešní sladký špalíček končí, přeji vám hezký večer, brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný rezignoval na svou funkci. Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu ve středu mírně vzroste, u nafty klesne. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. První místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný z hnutí ANO rezignoval na svou funkci. V zastupitelstvu lázeňského města chce zůstat jako řadový člen. Uvedl to na začátku dnešní řádné schůzky zastupitelů. Svůj krok Samuel Zabolotný zdůvodnil tím, že dlouhodobě nesouhlasí s některými kroky současného vedení radnice.
2: V souladu se svým zastupitelským slibem nemohu dál zůstat vedením města, protože s některými jeho kroky dlouhodobě nesouhlasím a nechci nést spoluodpovědnost za rozhodnutí, se kterými se nestotožňuji. Proto se dnes vzdávám funkce prvního místostarosty.
0: Podle starosty Martina Hurajčíka z hnutí ANO zatím agendu odcházejícího místostarosty převezmou další členové vedení města. Transfúzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezeným spojením s cestováním. Taky například po přisátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Jak říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singerová, zapotřebí jsou všechny krevní skupiny.
3: Abychom dokázali pokrýt potřeby obou našich nemocnic a zároveň udrželi nezbytné zásoby pro mimořádné situace, potřebujeme, aby k nám každý měsíc přišlo minimálně 800 dárců. A proto se obracíme na veřejnost s prosbou. Přijďte darovat krev, pokud můžete. Každý odběr nám může pomoci zachránit lidský život a právě teď potřebujeme doslova každou kapku.
0: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 630 korun a 630 haléřů. To je o 18 haléřů méně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. To je o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Zástupci Talibánu a Evropské komise dnes v Bruselu jednali o obnovení konzulárních služeb a důstojném navrácení afgánských občanů zpět do země. Uvedl to mluvčí hnutí vládnoucího v Afghánistánu. Schůzka se setkala s kritikou ze strany lidskoprávních organizací a některých europoslanců. Podle nich tím komise legitimuje režim, který vylučuje ženy z veřejného života. Mluvčí Evropské komise Markus Lammert řekl, že komise reaguje na iniciativu 20 členských států. Ty podle něj v dopise požadovali koordinaci návratu afgánských občanů, kteří spáchali závažné trestné činy nebo představují bezpečnostní hrozbu.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ke konci noci se vyjasní. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 15 až 12. Zítra čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr a biozátěž bude střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve sportovní ulici v Lokti na Sokolovsku se došetřuje dopravní nehoda. Projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice. Napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravená, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnutí, co z toho havlovického deníku nebo z havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řekoplavců a řekyplavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfém.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfém o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevokaz, kde bychom taky asi očekávali kaz dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky, nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby slov.
1: To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná. Mě napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokaz.
1: No, ale mě napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak, a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Maginsová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina nedaleko obce Domoušice v okrese Louny se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému aneb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z Hnutí naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to Res Dogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, ne jenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníci.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Ta velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi si?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ní mluvila Iveta Durdoňová.
1: Paní Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Já se momentálně věnujem jednému projektu, který je zameraný na podporu romských žen a vlastně robím podcast, který se volá Ony vedia. Cílem tohto podcastu je, že dávat najavo společnosti, že tu máme romské ženy, které jsou vzdělané, které jsou moudré, inteligentné, začleněné do společnosti a fungují jako každý jiný občan Slovenské republiky alebo jiné republiky a vlastně takým naším cílem je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Romka alebo Rom, tak iba Rom alebo Romka, ale to nie je pravda. Ja keď som Romka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z řad romských žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké romské ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemám proti tomu nič. Ale rozprávame sa o bežných veciach tak ako neromské ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás k tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som romská žena a úprimne už ma štve, a štvú ma teda názory o spoločnosti na to, aké sú romské ženy a že neviem aké a proste chceme zmeniť to povedomie o tých romských ženách spoločnosti, aby sme boli silnejší a silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú Romky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás, takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, neschvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film 3 barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže? Co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny, dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem z SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici, pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což jsou souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Kdy se dívky začnou opalovat 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohleto opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80% až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě

0: vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům s kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
1: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinu.
0: Kroužte.
1: Jen to říkáte. Ale ty jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
0: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
1: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
0: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
1: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
0: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
1: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: Teď no moc děkuji,
0: vás to jste mě potěšila. Nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš si posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je masná, tak bych sahla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přidejte si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase z rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme.
1: Tady. Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Mm-hmm. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře, my jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude, to je dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola Báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 14:00 zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7:00. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Friedlandu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí taky erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenberkové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila, islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Lohan Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

jako bárka na pořád. Jen tak větrem dát se hnát do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si chodil vždycky.

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vracím.

tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972 údajně dodnes působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli Brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou máčit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 200 nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nemám nic než ten svůj trailer.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Nedokážu ti říct ne, can say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějš za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený z dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu právnickou. Tahle projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou asi 9,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šima.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svoji správu právě město Kaplice.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí, ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dál.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už měli v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl hrát a velice po mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel k tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska jemu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedno. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo, nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. Měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedno se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasa, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on když v nějaké bazě říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milosplní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohle zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, po něm byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád tak kapám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina. Voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív. Jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle, není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína.

míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým
3: hovorech to... Ano.

0: dinosauři, ano. No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
1: No počkej,
0: tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
1: Já jsem neřekl.
0: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
1: No tak máš špatný tlumočníky.
0: No tak to je, nebo jsou to lichotníci.
1: Nebo ano, lichometníci.
0: Ano, ano. Neobratní lichotníci.
1: No ale seš mnohem mladší.
0: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
1: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
0: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršulu tu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
1: A jako proč mi nedal, nebo co ti řek?
0: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No, ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždět, je takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
1: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
0: ho tady já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
1: Ano.
0: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, a promiňte, soudrzy přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
1: k tobě.
0: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mně mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
1: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. No, tak zjistí, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy, rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
0: No... No, hraju ho.
1: Hraješ ho, tak.
0: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas vlámat hlavu.
1: Ano.
0: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
1: studuji
0: jsem
1: šel
0: domů. Jo, no studuju, pořád ho studuju.
1: Jo? Budeš mít fousy?
0: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit, půl.
1: Mám se
0: to byl chytrý člověk.
1: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš jako z konzervatoř?
0: Ne.
1: Ty nemáš?
0: Ne. Ne, taky ne.
1: Života, jo?
0: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
1: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
0: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
1: jednou,
0: odpust,
1: jednou,
0: že...
1: jednou.
0: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
1: Ano.
0: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
1: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
0: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
1: Ano.
0: A teďka taky vypouštěj.
1: Ano.
0: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
1: ano,
0: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata. Tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
1: ano,
0: že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: měl. To pochopitelně
0: takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Nepřetahujem.
1: Ne.
0: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
1: Dog, ano. Dogo.
0: No a právě stala se taková, víš, že tam se vystřelilo spoustu jako těch, jak víš, to dá, vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejcí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. A tam, bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buš tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bušců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma ano. Dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený.
1: Ne,
0: poznám.
1: No tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes by nepozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano,
0: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
2: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdeňce zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, co, že to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba noční linky. A kdo se dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro. A ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy,
0: to máte, to je pravdu, pravda. To máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si za sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štucha nebo Josef Kobr z Ostravy. To bylo i tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, ano, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který, ano, tam hrá toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem já ten narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, aha, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové užvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: Je to
1: všechno.
0: Tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte dneska, je 23. zítra je svatého Jana, ano. Svatojánská noc a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci. Takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek-Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teďkon v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička. A tak dál nosíš po kapsách si mládí, Valdemar Matuška, a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

občas přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babi, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Nevěděl. Jeden má 2 ročky a 1 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bloka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý den. A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, tý jsou 4,5. No, dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Oni tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě, takže vás rozesměju skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on byl samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, jako tu chaloupku, co tam ty děti mají, a sklouzají dolů, že? A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý skluzace, že? Yeah. Říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co, sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíce smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu.
0: Kus to.
1: A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylez nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vidá, umí si Martínek poradit či kulka. Tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby. Tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně. No, je to prostě nádhera, já si to strašně užívám. A vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6.
0: Ano.
1: Byly tak mezi 10 let. A hodně se mě tady mívávala, jo? Takže ty výšlechty byly i vodní. Jako jestli ještě můžu,
0: určitě,
1: abych nezdržovala. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky. Bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, ze toho jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo? To veliký dýně. A ona vyšla a říká, vápy, to jsou velký mandarinky. Jo?
0: No,
1: a to prostě, a teď nevím, jo, a Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
0: Ano, ano.
1: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo, a tak se přemýšlel a říkal se, Martínku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jíža. A on tak se zamyslel a on byl teďka 3 roky. A říká, to jsem rád, že budu mít bráchu fousatýho.
0: Je, no to je co, to je krásný.
1: Je manžel je Jiří,
0: ano.
1: Jo? A to, že i ten malý, který bude Jiří,
0: tak bude fousatý. No, děti jsou úžasný.
1: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
0: Ne, nezdržujete.
1: Moc vás zdravím.
0: Taky.
1: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
0: Taky se budu těšit. Krásnou, dobrou noc.
1: Pěkný, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochovic, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo ji pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: Naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opéře Čertova stěna.
0: Aha.
1: Tady v plzeňském divadle, ve velkém, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže
1: hned byla pohotová. To je takový pohotový prostě človíček. To jenom chrlí prostě odmala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasmíje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit.
0: Ještě by mohla říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to asi to už brzo, protože oni jsou hrozný. Jako, já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím. Souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, bude to všechno jenom jiné.
1: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím měl teď legrace.
0: No to,
1: to je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s nima je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je to lepší než televize.
1: Jo,
0: opravdu,
1: no, my jsme kousíček takhle zaplzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako za svýho, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě, takže jako to, tak

0: činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. Váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. A teď už Alice Spring, dej mi pusu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběh, nebo ano, tématu ano. Máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak
0: rozhněvat
1: a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v voze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je to k
0: smíchu. Ano.
1: Ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout.

0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano.
1: Spadl to na tom
0: jak dostat tatínka, do jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka,
0: ano.
1: To bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, a já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany,
0: ano.
1: A tam je už letitý dechovkový festival.
0: Aha.
1: A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, to je kouzelné, dětský den.
1: No, oni tam měli den předtím dětský den oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
0: Ano, krásně.
1: Kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem.
0: Ano.
1: A tak to je určitě to tak je.
0: To mě pobavilo.
1: Nasmáli,
0: to teda.
1: Říkám, kde na to ty děti chodí na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak
0: ano.
1: My tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty.
0: Ano.
1: Jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Ano.
0: To je nádherný.
1: Takže my jsme se, opravdu jsme se nasmáli teda oba
0: to jo,
1: dva. Takže to by bylo také, no, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: A držte se všichni, držte se nad tím horkem a
0: ano.
1: U nás je sucho, teda
0: ano.
1: Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce.
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roků, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no,
1: tady tímhle tím nepostižený, tady to tou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce je jeho koníček, takže.
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, mám jí moc ráda.
1: Ano, on už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku začal od začátku a takže takhle.
0: Děkuju paní Aničko, dobrou noc.
1: Krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu. Jo,
1: tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná a kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho a mamka vždycky říkala, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: politické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle ty věci a mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda, tak. Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor. Tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně s vámi souhlasím.
1: Pan Menčík třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: Taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma. Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, jak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když krásný i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo Sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tedy už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnočata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím, nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto, už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílá málo.
0: Tak to bude jako... rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla. Že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak jako, že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehda mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už mám jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teď to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý kluk

0: Posloucháte Noční linku, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého obydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře, děkujeme.
1: Takže já děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlichovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšplechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že ho někde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No, jenže on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel
0: podvozek stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: ne, to je právě, děti. To ani to zpěvá by nevymyslel. Ano. Tak říká, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev. Tábor. Teď už jsem starý a mojí společnicí je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to pletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože ta, když jde, to něco jde. Je to tříbarevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem. No teda, ty se šmejdlo proti němu, to by... No prosím tě, skrať to. No on měl aspoň vlasy. No dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku. No já ti řeknu, teda ta tvoje ženská ta má prsa. No to se nedá. On říká: dobře, tak to zkrať. No, a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří. A my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě sousta propovídek, spousta propovídek s dobrou náladou, jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.

0: já říká už předem. Máme tě moc rádi.
1: Všechno, že jo, si pamatuje vnučka, pravnučka, ano.
0: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která už měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera, a takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem, a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč,
1: ano, ano.
0: Tak pořád u mě stála, tak se dívala a všechno, říkám, tak teďka ji vykoupíme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned, a hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, tak já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem to povídala, a jak tady to spíš?
1: To je co, že jo?
0: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže se té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, ta byla tak bezvadná, že to David Prachař a no tež Rybová, takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky a zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp, tam měl Pavlinu Filipovskou. Uh-huh. Ale to jsem se to tak nasmála. Ona ho nepustila ke slovu. Teď viděl, že je to dcera takového významného herce, že?
1: Ano.
0: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on je, Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe, teda.
1: To je pravda.
0: Srandu si dělá, no. A tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no. Takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu. Já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování, a tak to já se nedívám. A tak já mám ráda zábavný a potom soutěže. Tak to taky. Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je taky.
1: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
0: Ano, ano, ještě se to zopakuje všechno, ale on je tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mě tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda...
1: Je toho moc.
0: Ano.
1: Je to
0: ano.
1: Pravda, paní Zdenko.
0: Akorát teď se dívám, když byl Buldov z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
1: Poděbrady, že jo, ano.
0: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Chtěli jsme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, jenom, že Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. Takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje. Jezdím, ale...
1: Že to bylo jako jet. Daleko, že jo, ale přece
0: no,
1: jenom,
0: no,
1: když
0: ale,
1: je tam člověk jo, měsíc stráví, tak je to
0: ale
1: hezké.
0: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
1: tak
0: Prahy.
1: To je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím do Brna.
0: A já děkuji za písničky.
1: Děkuju, já děkuju.
0: Dávejte jich víc trošku.
1: Kdyby to tak šlo. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takovej tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, když jsou taky veselý. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějo. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: To je vedlejší, toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptal, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, takže ono takhle, říkala mu, že ho nosila pod srdcem taky, ano, jak se to říká?
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu dosela snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli.
0: Ano.
1: Ale pak se stalo to mi vyprávala její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou. A on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila? Bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano,
1: porozený
0: babičkou. Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než mračit.
0: Je to pravda.
1: Každý má jinou povahu. Ale
0: je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný. No, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kde jsme byli. No, až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně. A my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: tak.
1: Lepší, když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil?
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Han po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteorů, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci. Ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
4: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1, kde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
4: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný
11: strýčku.
10: Ani jediný santým.
11: Ale strýčku. Už jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel, máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky, natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
11: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostyte!
4: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
12: Svět je tak velký.
13: Býval velký, milý Sullivane.
12: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
13: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
12: No a to znamená?
13: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
12: Ne.
13: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
14: 7?
13: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
14: 20?
13: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
13: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
13: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
13: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
13: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
13: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
14: 80 dní,
13: ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
13: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
12: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
12: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
13: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
15: Ale pánové, ale pánové...
12: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
13: Dobrá, vykonám ji.
12: Kdy?
13: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
12: Ujednáno.
15: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
13: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
15: Ano.
13: Vjedu v 8 hodin 45 minut doverským vlakem, ano?
15: Ano.
13: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
15: Ano.
13: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
15: Co?
13: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartůte?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, ba dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliva.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivan?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jen jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Paspartu. Sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: Na slovičko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru... Ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme. Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
5: Na kolena! Padněte na kolena!
1: To je přece Paspartu!
5: Udeřte čelem o zem!
4: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle, rychle!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegraphu.
2: Lituji, ale to nemohu. Oh,
3: jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším, zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu.

0: v domě mého otce. Byla ve spojení s klupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
1: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
0: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo. Vždyť irkutský velkokníže
2: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk.

0: měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi ukrutná dálka.
1: Jídlo a koně!
0: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
1: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
0: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
1: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
2: Nikolaj Korpanov, kupec.
1: Dobrá, kupčíku, zde máš.
2: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
1: Cože?
0: Ne, nebíte ho, pane.
1: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
0: Už je přepřahají, vysoko prevoschoditelstvo, a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
1: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
2: Ano, pane.
1: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
0: Koně jsou připraveni.
1: A čerta by tě vzal, spěchám.
0: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
0: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
2: Tvoje služebná?
0: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
2: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
2: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
2: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
2: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
2: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
0: Počkejte, to je moje služka.
2: Vidíš tohle?
0: To je carova pečeť.
2: Víš, co to znamená?
0: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
2: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
0: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: A rád vysvětlím, Žolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořileji.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
4: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
4: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
4: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
4: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
4: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy... Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí, upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
4: Díval jsem se z okna, příteli.
3: Oh, na mou věru, blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
4: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to? No,
2: protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
5: Smysl, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
6: Pane poručíku!
5: Jsem kapitánem. Ne,
7: jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
6: Oh,
7: za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to.
5: Ne, prosím vás o to.
0: A když vás prozradím?
7: Ogarev mě nechá popravit.
0: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
4: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva a to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
7: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
3: Co pak by s námi mohl udělat? A proč?
7: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
0: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
0: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
0: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žolivet.
4: Za svou redakci deník Le Matin Paříž.
3: To jistě každý pochopí.
8: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
9: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.